o questa foto di pura gioia e di un bambino con la sua pistola.

0: Eurobarometer. The 2022 Spring Eurobarometer is the first Eurobarometer survey to take place since the war in Ukraine began. The survey focused on the conflict and its economic consequences and examined people's views about the European Union. In this podcast, we'll have a look at the results. Public support for the EU has intensified following Russia's invasion of Ukraine. The survey data shows that almost two-thirds of Europeans see EU membership as a good thing, which is the highest proportion since 2007. Overall, people in the EU approve and support the EU's action towards Ukraine and the sanctions it has imposed on Russia. However, in light of the Russian aggression, two out of three Europeans say they aren't sure that their lives will continue unchanged. Uncertainty, hope, and confidence were the most common words respondents used to describe how they feel at the moment. Almost 9 out of 10 people in the EU say their standard of living is falling or they expect it to do so in the next year. This feeling, which was already present during the pandemic period, has been exacerbated by the war. Given the war in Ukraine, 60% of respondents say it's more important to defend common European values than to maintain prices and the cost of living. In this regard, European Parliament President Roberta Metsola said,
1: "The aggressiveness of Russia towards Ukraine has underlined dramatically that we are stronger together. It reminded us of the values that are at our very core, freedom and democracy. We have to support Ukrainians currently fighting to defend those values."
0: Increasing concerns about the economy are also reflected in the political priorities the public wants the European Parliament to focus on. The fight against poverty and social exclusion ranks highest, followed by public health and democracy and the rule of law. As democracy is seen as a key value, voting in European elections is also increasingly important. 55% of citizens think that voting in European elections is the best way to make their voice heard at EU level. The survey was conducted for the European Parliament by Kantar Public. It included more than 26,000 respondents from across the 27 EU countries. This broadcast is brought to you by the European Parliament. Find out more information on our website.
2: Cena Karla Velikého pro mladé Evropany se uděluje projektům, které podporují demokracii v Evropě a prosazují spolupráci a porozumění jak v Evropě, tak jinde ve světě. Oceňuje každodenní práci mladých lidí, kteří se zaměřují na posílení společného smyslu pro evropskou identitu. Cena vznikla v roce 2008. Společně ji vyhlašují Evropský parlament a nadace Mezinárodní ceny Karla Velikého v Cáchách. Každý rok se na úrovni členských států i na celoevropské úrovni sejdou poroty, které vybírají projekt z každé země Unie. Vítězové z jednotlivých zemí jsou pozváni na slavnostní předávání cen v německých Cáchách, kde se vyhlašují 3 nejlepší projekty. Vítězové byli letos vyhlášeni 12. května. První cenu získala aplikace ILEM z Belgie. Jedná se o vůbec první jazykovou aplikaci určenou přímo uprchlíkům a žadatelům o azyl. Aplikace jim pomáhá najít společnou řeč s místními a vyzbrojuje je potřebnými znalostmi, aby nedocházelo ke kulturním nedorozuměním. Obsahuje i užitečné fráze, příběhy sloužící k učení jazyka a hry. Nabízí i různé způsoby, jak se spojit s ostatními uživateli. Cílem projektu je propojit lidi, kteří pocházejí z různých prostředí, mají rozdílné zkušenosti i společenské postavení. Myšlenka vznikla v roce 2021 a drží se hesla Vytvořeno díky uprchlíkům pro uprchlíky. O druhé místo se podělily 2 projekty – Mobilní muzeum klimatu z Litvy a Evropský zpravodaj z Nizozemska. První z nich vznikl v květnu 2022. Organizace Active Youth se sídlem v Litvě zřídila Mobilní muzeum klimatu. Zakladatelé chtěli motivovat lidi k životnímu stylu šetrnému ke klimatu. Muzeum se skládá ze 4 mobilních nákladních kontejnerů, každý z nich představuje jedno téma. V prvním z nich se řeší změna klimatu, v druhém zelená dohoda pro Evropu Ve třetím se dovíte o udržitelném zemědělství a zdravých potravinách a v posledním získáte praktické tipy na snížení spotřeby. Výstavu lze snadno přenést do dalších zemí. Na druhé příčce se umístil také projekt Evropský zpravodaj, založený v roce 2022 v Nizozemsku. V tomto projektu se sešlo více než 140 mladých novinářů z celé Evropy s cílem vytvořit evropskou žurnalistiku. Tým korespondentů vytváří webové stránky a e-mailový zpravodaj, kde přinášejí novinky z celé Evropy. Píší pro komunitu občanů, kteří chtějí mít přehled o tom, co se děje za hranicemi jejich států. Tento pořad pro vás připravil Evropský parlament. Více informací najdete na jeho internetových stránkách.

0: Kasmet dėl oro taršos Europos Sąjungoje pirmą laiko miršta šimtai tūkstančių žmonių. Oro tarša siejama su didesne širdies ligų, kvepavimo sutrikimų ir net vėžio rizika. Vieni teršalai gali pažeisti mūsų DNR, kiti mažina vandens ir dirvožemio kokybę bei kenkia ekosistemoms. Triukšmo tarša taip pat tampa vis didesnė problema, ypač miestuose. Ji ne tik trukdo miegoti ir kelia stresą, bet ir neigiamai veikia mūsų ilgalaikę sveikatą. Klausotės tinklalaidžių ciklo siekiant geresnių rezultatų – geresnė teisėkūra. Giliai įkvėpkime ir pasikalbėkime apie oro ir triukšmo taršą Europos Sąjungoje bei Europos Sąjungos pastangas mažinti jų poveikį mūsų sveikatai ir aplinkai. Kova su oro ir triukšmo tarša nevyksta izoliuotai. Ji įtraukta į platesnę Europos Sąjungos aplinkos apsaugos sistemą, kuri yra įtvirtinta Europos Sąjungos sutartyse ir skirta žmonių sveikatai apsaugoti, gamtos ištekliams išsaugoti ir tvariam vystymuisi skatinti. Šioje aplinkos strategijoje oro ir triukšmo tarša yra pagrindinės prioritetinės sritys greta klimato politikos veiksmų, biologinės įvairovės ir perėjimo prie žiedinės ekonomikos. Kertinis strategijos akmuo yra Europos Sąjungos nulinės taršos veiksmų planas. Tai Europos Sąjungos veiksmų planas skirtas žalingai taršai mažinti ir sveikesniai bei tvaresniai Europai kurti. Pradėkime nuo oro kokybės. Europos Sąjungoje taikoma oro kokybės direktyva, kurioje nustatytos tokių teršalų kaip smulkiosios kietosios dalelės, azoto oksidai ir ozonas ribinės vertės. Pagal direktyvą reikalaujama, kad Europos Sąjungos šalys stebėtų oro kokybę, skelbtų duomenis ir imtųsi veiksmų, jei minėtos ribos viršėjamos. 2024 metais taisyklės buvo peržiūrėtos, labiau suderinant Europos Sąjungos standartus su naujausiomis Pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijomis. Peržiūrėtoje direktyvoje daugiau nei perpus sumažinta vieno iš pavojingiausių teršalų smulkiųjų kietųjų dalelių metinė ribinė vertė. Europos Sąjunga taip pat nustato pagrindinių teršalų išmetimo nacionalines ribas ir priima specialias pramonės, žemės ūkio ir transporto sektoriams taikomas taisykles. Kelių transportas jau ilgą laiką yra vienas pagrindinių taršos šaltinių. Bėgant metams, Europos Sąjunga sugriežtino išmetamųjų teršalų normas automobiliams, furgonams, sunkvežimiams ir autobusams. Šios normos apima griežtesnes azoto oksidų ir smulkiųjų dalelių ribinės vertes. Jos taikomos benzininėms, dyzelinėms, hibridinėms ir net elektrinėms transporto priemonėms. Europos Sąjunga ne tik nustato standartus kelių transportui, bet ir siekia sumažinti išmetamą teršalų kiekį laivybos ir aviacijos sektoriuose. Todėl įgyvendinant platesnę klimato strategiją buvo priimti nauji reglamentai dėl tvarių degalų ir žaliosios laivybos. Peržiūrėta pramoninių išmetamų teršalų direktyva padės sumažinti didelių pramonės objektų ir ūkių išmetamą teršalų kiekį. Naujosios taisyklės įsigalios nuo 2026 metų. O dabar pakalbėkime apie triukšmo taršą. Ne tokią matomą, bet nemažiau kenksmingą problemą. Maždaug kas penktas europietis patiria nesaugų triukšmo lygį, kurį dažniausiai kelia eismas. Nuolatinis triukšmas gali būti streso, miego sutrikimų ir širdies bei kraujagyslių ligų priežastis. Jis taip pat trikdo laukinių gyvūnų elgesį. Pagal 2002 metų Europos Sąjungos aplinkos triukšmo direktyvą reikalaujama, kad Europos Sąjungos šalys parengtų triukšmo žemėlapius ir veiksmų planus. Pažanga padaryta, bet jos nepakanka. Pagal nulinės taršos veiksmų planą, iki 2030 metų ES siekia 30% sumažinti nuolat nuo transporto triukšmo kenčiančių žmonių skaičių. Jei nebus įvestos naujos priemonės, šis tikslas per numatytą laikotarpį gali būti nepasiektas. Siekdama sumažinti triukšmo taršą, ES taip pat nustatė konkrečias triukšmo ribas kelių eismui, geležinkeliams, orlaidams ir netgi lauko įrangai. Europos parlamentas atliko svarbų vaidmenį griežtinant šias taisykles. Jis nuolat ragino įvesti griežtesnius oro kokybės standartus, užtikrinti geresnį jų laikymąsi ir nustatyti platesnio užmojo tikslus. Parlamentas taip pat atliko svarbų vaidmenį reaguodamas į Volkswagen išmetamųjų teršalų ir kitus skandalus ir pasisakydamas už triukšmo ženklinimą automobiliuose bei griežtesnes triukšmo ribas. Nors dar yra daug ką nuveikti, ES deda vis daugiau pastangų oro ir triukšmo taršai mažinti, siekdama, kad dangus būtų giedresnis, gatvės tylesnės, o gyvenimas sveikesnis. Šią tinklalaidą parengė Europos parlamento interneto radijas Europarl Radio.
1: Euroopa lõimumise edendamine, valimas käimise propageerimine ja kohalike mureküsimuste lahendamine, kõik need on näited euroopalikest prioriteetidest. Oleme neist kõik kuulnud. Aga olgem ausad, igapäevaelus võivad need sõnad üpris kaugena tunduda, eriti noortele. Euroopa komisjon tahab senisest enamate noorteni jõuda. Seetõttu kujundati varasem Euroopa vabatahtlik teenistus ümber varasemast laiahaardelisemaks Euroopa solidaarsuskorpuseks. Selleks, et noori Euroopa arendamisse kaasata, on solidaarsuskorpusel kolm põhimõtet. See peab olema kaasahaarav, aidata tutvusi leida ning suurendama noorte mõjukust. Endine Euroopa parlamendi liige Mihaela Šojdrova selgitab lähemalt.
2: The main objective of this program is...
1: Programmi peamine eesmärk on ärgitada noori solidaarsustegevuses osalema. Nad saavad vabatahtliku töö kogemuse ja alustavad aktiivselt ühiskondlikus elus osalemist.
2: Active citizens.
1: Ja see pole veel kõik. Euroopa solidaarsuskorpuses on nüüd ka uus valdkond, humanitaarabi. See tähendab, et vabatahtlikuks saab minna ka väljapoole Euroopa Liitu. Endine Euroopa komisjoni noorte, kultuuri ja spordivaldkonna volinik Tibor Navratsits ütleb, et see on suur samm edasi. Kuna nii riikides kui riikide vahel süvenevad vastuolud ja kultuurilised lõhed, on see tähtsam kui kunagi varem. Tahame tugevdada seda, mida oleme juba saavutanud. Lisaks sellele teeme ettepaneku laiendada vabatahtliku tööd ka humanitaarabile. Sellest võib välja kasvada tõeliselt ülemaailmne vabatahtlike kogukond. Mida peaks tegema noor, kes tahab vabatahtlikuks minna? 18-30-aastased noored saavad kandideerida vabatahtliku töö projektidesse, mis toimuvad rohkem kui 60 riigis. Projekte saab veebilehel sorteerida riigi, valdkonna ja alguskuupäeva kaupa. Kogu vajaliku info leiad Euroopa noorte portaalist. Kui sa pole kindel, kuidas alustada, siis võib sul abi olla noorte portaali küsimustikust, mis aitab sul leida just oma huvidele sobiva projekti. Euroopa solidaarsuskorpuse projektid jagunevad kolme põhikategooriasse. Vabatahtlik tegevus, solidaarsusprojektid ja vabatahtlik töö humanitaarabi vallas. Humanitaarabi valdkonna projektidesse saavad kandideerida kuni 35-aastased osalejad. Veebilehel on iga projekti juures selle põhiinfo, alguskuupäev, kestus ja kandideerimistähtaeg. Samuti on seal ära toodud kandideerimistingimused, vajalikud oskused ja muidugi see, milles töö täpselt seisneb. Kandideerimiseks tuleb tavaliselt esitada CV, kuhu võid lisaks formaalsele haridusele ja kogemusele kirja panna ka oma huvid ja muu tegevuse ning motivatsioonikiri, milles selgitad, miks see projekt sind huvitab. Euroopa Solidaarsuskorpuse programmi koordinaator Elena Degan selgitab, miks tasub kirja panna ka oma mitteformaalne kogemus. Kõige tähtsam on läbi mõelda oma motivatsioonikiri. Kuna tegemist on vabatahtliku tööga, ei ole pikaajaline töökogemus nõutav. Hoopis rohkem loeb soov Euroopa tasandil tegutseda. Hobid, varasem kollektiivne tegevus ja isiklikud huvid on tihti olulisem kui varasemad töökohad. Kui sind esimeses voorus välja valitakse, võetakse sinuga ühendust. Sind kutsutakse intervjuule, kus räägitakse lähemalt su tulevastest töötingimustest, osalemiseks vajaminevatest dokumentidest, reisikompensatsioonist, viisanõuetest ja sellest, kus sa elama hakkad. Kui kõiges on kokku lepitud ja sa ütled oma lõpliku jah-sõna, võib su teekonda alata. Vabatahtlikuna on sulle alati toeks nii nimetatud vabatahtlike turvavõrk. See koosneb inimestest ja organisatsioonidest, kes vabatahtlike projektidesse saatmist korraldavad. Turvavõrgustiku kuulub näiteks saatev organisatsioon, kes aitab sul valmistuda, pakub koolitusi ja kinnitab projekti. Vastuvõttev organisatsioon koha peal, kes korraldab su majutuse, toitlustamise ning maksab väikest toetust ja reisikompensatsiooni. Kohalik juhendaja, kes aitab sul võõra kultuuriga harjuda ja probleeme lahendada. Ja riiklik büroo, kes kontrollib, et kõik vastaks Euroopa Solidaarsuskorpuse nõuetele. Nagu näed, ei ole sa sugugi üksi. Kohale jõudes hakkadki kohe tööga pihta. Töönädal on enamasti 30-38 tunni pikkune, aga solidaarsuskorpuses osalemine ei anna sulle mitte ainult töökogemust, see annab ka elukogemuse. Euroopa Solidaarsuskorpuses saad sa tõelise kultuurikümbluse osaliseks. Sa tunned, et kuulud ühte nii kohalike kui ka euroopalike väärtustega. Kui sa ei oska eriti oma riigi sihtkeelt, siis ära muretse. Sulle antakse tasuta veebipõhist keeletuge ükskõik millises Euroopa Liidu ametlikus keeles. Lisaks saad käia keelekursustel. Et uues paigas kergemini kohaneda, juhendatakse sind koha peal igati ning antakse hüva nõu. Sa kohtud teiste vabatahtlikega ja hakkad oma tugivõrgustiku kasvatama. Projektiperioodi poole peal teed kokkuvõtte seni tehtust, jagad oma kogemusi ja planeerid järgmisi samme. Kõik see on kasulik nii su isiklikule kui ka tööalasele arengule. Mõnede vabatahtlike jaoks on Euroopa Solidaarsuskorpuses esimene samm pikal teel. Näiteks endine vabatahtlik Adrian Kobol ütleb, et solidaarsuskorpuse kogemus viis ta hiljem praktikale Euroopa parlamenti. Vabatahtliku töö juures on tore see, et kõigil on oma põhjus seal olla. Mis iganes põhjusel sa seal oled? Kas valmistud mõneks hilisemaks vabatahtliku töö projektiks? Plaanid taotleda stipendiumi doktoritööks või võtad vaheaasta, et mõtteid korrastada? Euroopa Solidaarsuskorpus annab sulle võimaluse ennast teostada, olgu su elutee milline tahes. Ja eriti tähtis on see, et mis iganes sa pärast vabatahtlikuks olemist ei tee, sa saad sealt palju vajalikku infot, tutvusi ja kõike, mida sul edasi minekuks vaja on. See on igal juhul võimalus avastada teissuguseid olusid, tundmatuid kohti, saada uusi tutvusi, näha asju uue nurga alt ja avardada oma silmaringi. See on minu meelest kõige tähtsam. Euroopa Solidaarsuskorpus on rohkem kui rida sinu CV-s. Carmen Sands oli vabatahtlik Horvaatias ja talle oli see tõeline hüppe enesearengus.
3: Sobre todo ha sido un viaje muy introspectivo.
1: See aeg oli tõsine enese sisse vaatamise aeg. Peale selle, et sain omal alal töökogemuse, avastasin ka mitmeid uusi asju, mida mulle teha meeldib. Näiteks kartsin ma varem paaniliselt avalikku esinemist, aga nüüd meeldib see mulle väga. Enam pole mul mingit trambipalavikku. Kui sain hakkama horvaadi teismelistel hispaania keele õpetamisega, saan hakkama ka kõige muuga elus. Põhimõtteliselt arenesin ma tohutult ja sain kõvasti enesekindlust juurde. Olen veendunud, et oma mugavustsoonist välja astumine ja teisel maal enda proovile panemine on väga vajalik. Euroopa solidaarsuskorpuses osalemine on rohkem kui projektid ja poliitika. See on küpsemine, oma tee ja oma koha leidmine Euroopas. Kui sul tekis huvi, siis mine Euroopa solidaarsuskorpuse veebilehele ja vali välja oma järgmine suur seiklus. Saate tõi teieni Euroopa Parlament. Rohkem kuulamist leiate Europarl Raadio veebilehelt.
4: La 9e législature du Parlement européen. La pandémie de COVID-19 et la guerre menée par la Russie contre l'Ukraine ont largement influencé les priorités du Parlement européen au cours de sa 9e législature. À la suite de la crise sanitaire et des défis géopolitiques, le Parlement s'est concentré sur les transitions vertes et numériques pour améliorer la résilience de l'Union européenne tout en renforçant les valeurs démocratiques. Vous écoutez le programme « Mettre la barre plus haut, mieux légiférer ». Et dans ce podcast, nous passerons en revue les principales réalisations du Parlement européen entre 2019 et 2024.
5: La relance économique et sociale et la solidité du budget de l'Union européenne. Tout au long de sa 9e législature, le Parlement européen a déployé des efforts considérables pour aider l'économie et la société à se remettre de la pandémie. En 2020, il s'est battu pour obtenir le plus important paquet financier européen jamais mis en place. L'objectif ? Faire face aux répercussions de la crise de la COVID-19 et financer une série de programmes à l'échelle européenne. Des programmes phares tels que Horizon et le programme LUE pour la santé prévoient par exemple une enveloppe totale de 16 milliards d'euros. Le budget solide de l'Union européenne a joué un rôle crucial pour financer des initiatives de relance, soutenir les entreprises et garantir la cohésion sociale dans tous les pays de l'Union. Le budget à long terme de l'Union a été révisé pour mettre l'accent sur l'Ukraine et rendre l'industrie européenne plus autonome. Des initiatives telles que la Facilité pour l'Ukraine et la plateforme Technologie stratégique pour l'Europe y ont ainsi été intégrées. Le Parlement a veillé à ce que les pays de l'Union respectent les objectifs climatiques et numériques ainsi que l'état de droit dans leur utilisation des fonds européens. Sur le front de la justice sociale, les députés ont défendu des salaires équitables, la transparence fiscale et les réglementations contre le travail forcé. De nouvelles législations ont aussi renforcé les efforts de lutte contre la corruption et le blanchiment d'argent.
4: Protection du climat et politiques environnementales. Face à l'ampleur du changement climatique, le Parlement européen a donné la priorité à la protection de l'environnement et à la durabilité. Des politiques ambitieuses ont été introduites pour réduire les émissions de carbone, promouvoir les sources d'énergie renouvelables et favoriser une économie plus verte. La loi sur le climat, adoptée en juin 2021, définit comme objectif contraignant la neutralité climatique de l'Union d'ici 2050 et la réduction des émissions de gaz à effet de serre d'au moins 55% d'ici 2030. Le Parlement a également renforcé les règles sur la qualité de l'air et adopter de nouvelles exigences pour réduire les déchets d'emballage et les émissions industrielles dans l'Union européenne. Il a accordé une priorité aux investissements dans les technologies propres et aux initiatives d'économie circulaire. Des mesures ont également été adoptées pour lutter contre la déforestation et promouvoir la consommation durable.
5: Des règles pour un environnement numérique sûr et compétitif. Dans le domaine numérique, l'accent a été mis sur la sécurité et la compétitivité. De nouveaux règlements visent à protéger la confidentialité des données, renforcer la cybersécurité et encourager l'innovation dans les technologies numériques, essentielles pour une économie numérique florissante. Le Parlement plaide en faveur d'une intelligence artificielle éthique, d'une plus grande responsabilité des entreprises de plateformes en ligne et d'une meilleure protection des données. Des initiatives telles que la législation sur les services numériques et la législation sur les marchés numériques établissent des normes pour garantir une concurrence loyale et protéger les droits des utilisateurs. Un espace européen des données de santé a également été mis en place pour permettre aux citoyens d'accéder à leurs données de santé dans toute l'Union.
4: Politique de protection des consommateurs pour les transitions écologiques et numériques. Le Parlement a placé les droits et la protection des consommateurs au cœur des transitions vertes et numériques. Des politiques ont été mises en place pour responsabiliser les consommateurs, promouvoir les pratiques de consommation durable et renforcer la culture numérique afin qu'elle profite à tous les citoyens de l'Union. Construire l'Union européenne de la santé. Le programme « L'Union européenne pour la santé » était l'une des priorités de la 9e législature du Parlement. Il vise à renforcer les systèmes de soins de santé et la préparation aux pandémies. Des travaux ont permis de sécuriser l'accès aux vaccins, d'améliorer les infrastructures de soins de santé et de renforcer la coordination entre les pays de l'Union. Le financement du programme « L'Union européenne pour la santé » a été triplé pour renforcer les infrastructures de santé publique et les capacités de réaction aux crises. Une nouvelle sous-commission permanente de la santé publique a vu le jour au sein du Parlement. Et des initiatives telles que la Carte européenne du handicap visent quant à elle à améliorer l'accès aux soins de santé des personnes handicapées et l'inclusion.
5: Réforme de la politique en matière de migration et d'asile. Relever les défis en matière de migration et d'asile reste toujours une priorité. Le Parlement européen a œuvré en faveur d'une réforme globale du système de migration et d'asile de l'Union afin de créer des politiques migratoires équitables et humaines qui garantissent la solidarité entre les pays de l'Union et le respect des principes des droits de l'homme. Le nouveau paquet de mesures sur les migrations et l'asile a pour objectif de simplifier les procédures, de protéger les droits fondamentaux des migrants et de s'attaquer aux causes profondes des migrations. Les efforts se sont concentrés sur la mise à disposition de voies de migration légales, sur l'intégration des nouveaux arrivants dans la population active et sur la supervision de Frontex, l'agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes.
4: Le Parlement soutient l'Ukraine. Face aux tensions géopolitiques, le Parlement européen s'est montré solidaire de l'Ukraine. Il a condamné la guerre d'agression de la Russie, il a imposé des sanctions et fourni une aide humanitaire. Les députés ont demandé l'ouverture des négociations d'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne et la reconnaissance des crimes de guerre russes. Ils ont aussi soutenu les aspirations démocratiques de l'Ukraine et sa souveraineté. L'Union européenne a réaffirmé son engagement en faveur de la paix, de la stabilité et de la souveraineté de ses voisins en apportant un soutien diplomatique et humanitaire à l'Ukraine. Le rôle mondial de l'Europe a été renforcé par des initiatives visant à promouvoir la coopération internationale et les droits de l'homme.
5: Démocratie européenne, valeurs, règles et droits communs. La défense des valeurs démocratiques et des droits fondamentaux reste la pierre angulaire de la mission de l'Union européenne. Pour garantir l'intégrité et la résilience de la démocratie européenne, l'Union a déployé de nombreux efforts en vue de renforcer le caractère démocratique des institutions, de sauvegarder l'état de droit et de protéger les droits de tous ceux qui vivent sur son territoire. Réforme électorale et institutionnelle. Le Parlement a répondu aux demandes de réforme électorale et institutionnelle pour renforcer la transparence, la responsabilité et la gouvernance démocratique au sein de l'Union. Il a émis des propositions pour simplifier les processus de prise de décision, accroître la participation des citoyens et renforcer la confiance dans les institutions européennes.
4: Dans ce contexte de défis sans précédent, il est clair que des progrès significatifs ont été accomplis pour rendre l'Europe plus verte, plus numérique et plus résiliente. En donnant la priorité à la relance économique, à l'action en faveur du climat et aux valeurs démocratiques, l'Union européenne est bien placée pour faire face aux complexités de l'avenir.
5: Cette émission vous est présentée par le Parlement européen. Découvrez d'autres podcasts sur Europarl Radio.
6: Pense nos locais de que melhor se lembra quando viaja.
5: Muitas vezes não são apenas os museus ou os teatros que lhe ficam na memória, mas também a música que ouviu ecoar pelas ruas, o festival com que se deparou por acaso ou a energia que sentiu numa praça de bairro. Em toda a Europa, a cultura desempenha um papel importante na definição da identidade das cidades e das regiões. Os festivais de rua, os concertos locais ou os projetos de arte comunitária proporcionam momentos que aproximam as pessoas e ajudam as cidades a crescer. Esta ideia está na base de uma das mais conhecidas iniciativas culturais da União Europeia, as Capitais Europeias da Cultura. O programa foi lançado em 1985 por Melina Mercouri, a então ministra da Cultura da Grécia, e pelo seu homólogo francês Jacques Lang. A sua visão era simples, mas forte. A cultura podia aproximar os europeus. Desde a primeira Capital Europeia da Cultura, Atenas, em 1985, mais de 70 cidades de toda a Europa ostentaram o título. Portugal acolheu a iniciativa 3 vezes, Lisboa em 1994, Porto em 2001 e Guimarães em 2012. A ideia é simples. Todos os anos, as cidades selecionadas têm a oportunidade de dar a conhecer a sua vida cultural a toda a Europa e não só. Mas como é que uma cidade se torna a Capital Europeia da Cultura? O processo começa 6 anos antes. Primeiro, a Comissão Europeia decide quais os países elegíveis para ser anfitriões. Em seguida, as cidades desses países candidatam-se, apresentando o seu programa cultural. Um painel de peritos independentes analisa as candidaturas e seleciona uma cidade por país. Em seguida, são selecionadas 2, e por vezes 3, Capitais Europeias da Cultura. As cidades são escolhidas de acordo com 3 critérios. Primeiro, a qualidade do seu programa cultural. Segundo, a sua capacidade para o concretizar. Terceiro, os benefícios a longo prazo que pode trazer à cidade e aos seus habitantes. Para o efeito, a dimensão não importa. Cidades com menos de 100 mil habitantes foram capitais europeias da cultura, como Matera, em Itália, Galway, na Irlanda, e Tartu, na Estónia. O que conta realmente é a capacidade humana, financeira e cultural de uma cidade, bem como o seu poder para mobilizar as pessoas. Uma vez selecionadas, as cidades têm 4 anos para se prepararem. É durante este período que se criam as parcerias, se planeiam os eventos e se convidam os cidadãos a participar. Portanto, se vive numa cidade candidata, não é um mero espectador, pode fazer parte da iniciativa. Ser Capital Europeia da Cultura também traz apoio concreto. As cidades recebem o Prémio Melina Mercouri no valor de 1,5 milhões de euros e são incentivadas a estabelecer ligações com outros programas da UE, como o Programa Europa Criativa, que apoia os setores cultural e criativo. Mas o valor do título vai muito além do apoio financeiro. As cidades costumam usar esta oportunidade como catalisador para reforçar a sua reputação internacional, revitalizar bairros e espaços públicos e atrair turismo. Além disso, o impacto de ser Capital Europeia da Cultura não termina no fim do ano. Tomemos, por exemplo, Marselha, na Provença, Capital Europeia da Cultura em 2013. Nesse ano, a cidade atraiu um número recorde de 11 milhões de turistas, aumentando significativamente a sua visibilidade e alcance. Além de estimular o turismo, o programa transformou a cidade. Marselha renovou espaços públicos como a zona ribeirinha da cidade, abrindo novos espaços culturais e reaproximando diferentes bairros através da cultura. Muitos destes espaços continuam a ser utilizados ativamente e a atrair residentes e visitantes. Os programas das Capitais Europeias da Cultura mostram o que os europeus têm em comum, ao mesmo tempo que celebram o que torna cada lugar único. A visão ultrapassa o contexto local e atrai públicos de toda a Europa e mais além. As cidades podem envolver regiões vizinhas, mas há sempre uma cidade que assume a liderança e a responsabilidade pelo programa. Um exemplo particularmente emblemático é a Capital Europeia da Cultura 2025, Nova Gorica, na Eslovénia. Esta cidade desenvolveu uma parceria estreita com Gorizia, a sua vizinha italiana, e pela primeira vez 2 cidades de 2 países diferentes partilharam o título. Divididas por uma fronteira, aproveitaram a oportunidade para ligar comunidades de toda a Itália e da Eslovénia. Num discurso disponibilizado pelo Serviço Audiovisual da Comissão Europeia, o presidente de Itália, Sergio Mattarella, assinalou a ocasião com as seguintes palavras. Juntamente com Chemnitz, na Alemanha, Nova Gorica foi escolhida para a Capital Europeia da Cultura em 2025. E a cidade eslovena, juntamente com a sua cidade geminada, Gorizia, decidiu assumir um desafio, apresentar-se como uma experiência cultural transfronteiriça.
6: Se por definição a cultura não conhece fronteiras, é no entanto algo que surge como a expressão de uma comunidade, mas uma comunidade aberta ao conhecimento, à exploração partilhada e ao enriquecimento mútuo.
7: Ai, reciproci arricchimenti.
6: Ser capital europeia da cultura é claramente uma oportunidade única para uma cidade e os seus habitantes, uma vez que pode ter um impacto cultural, social e económico positivo. Este podcast despertou a sua curiosidade, porque não descobrir como a União Europeia está a apoiar a cultura no sítio onde vive ou para onde pensa viajar? Este podcast foi-lhe apresentado pelo Parlamento Europeu.
8: Představte si, jak vcházíte do pekařství v Paříži. Kupujete si croissant za euro 50, na to nastupujete do vlaku směr Brusel za 90 eur a poblíž tamního náměstí Place du Midi si dáváte vyhlášené slávky na víně s hranolkami za 25 eur. To všechno, aniž byste museli hledat směnárnu a řešit kurz. Dnes je to úplně normální, ale před 30 lety překročení hranic mezi státy EU znamenalo, že musíte každou chvíli měnit peníze a jste vydaní na milost a nemilost soustavně se měnícím směnným kurzům. Co kdysi bylo nevyhnutelnou součástí cestování, dnes v Evropě nahradilo každodenní pohodlí spojené s eurem. Jednotná měna 21 evropských zemí přinesla bezproblémové cestování, nakupování a placení na celém jejich území. V této epizodě ze série Historie a fakta se dozvíte, jak se euro stalo základním kamenem evropské integrace a co dnes znamená pro občany a podniky v EU. Euro je mnohem víc než jen měna. Je to jeden z nejviditelnějších symbolů evropské integrace a jeden ze základních kamenů ekonomického projektu Evropské unie. Denně s ním platí více než 350 milionů lidí po celé Evropě. Jak eurozóna vlastně funguje? Jak některé země přešly na euro? A jakou roli v tom všem hraje Evropský parlament? Myšlenka jednotné měny se zrodila už koncem 60. let. Až Maastrichtská smlouva z roku 1992 však načetla konkrétní plán, jak ji vytvořit. Stanovila přísné podmínky, které musí země splnit, pokud chtějí měnu přijmout. To jsou tzv. Konvergenční kritéria, jež sledují 4 cíle. Stabilní ceny, odpovědnou rozpočtovou politiku, předvídatelné úrokové sazby a solidní stabilní měnu. Každá země zkrátka musela prokázat, že její ekonomika je na vstup do eurozóny připravená. Euro bylo oficiálně zavedeno v roce 1999. Nejprve ale jen pro elektronické platby a finanční transakce. Eurobankovky a mince přišly na řadu o 3 roky později, 1. ledna 2002. Tehdy nahradili národní měnu 12 unijních států. Šlo o jednu z největších změn na poli měny v historii. Do oběhu bylo vysláno přes 15 miliard bankovek a 52 miliard mincí. Dnes tvoří eurozónu 21 unijních zemí, které přijaly euro jako svou oficiální měnu. 5 zemí, kromě Česka, ještě Maďarsko, Polsko, Rumunsko a Švédsko, euro zatím nezavedly, ačkoliv se právně zavázaly, že tak učiní, jakmile splní konvergenční kritéria. Jedinou výjimkou je Dánsko, které si roku 1992 vyjednalo, že do eurozóny nevstoupí. Sdílení společné měny znamená také společnou odpovědnost. Jelikož země používají stejnou měnu, musí vzájemně pečlivě koordinovat svou hospodářskou politiku, aby měnu udrželi stabilní a vytěžili z ní co nejvíc. Taková koordinace probíhá v takzvané euroskupině, na zasedáních ministrů financí zemí eurozóny, kde se pravidelně řeší aktuální ekonomické výzvy, plány růstu a rozpočtové politiky. Přechod na euro nebyl jen o tom, že se vytisknou nové bankovky. Šlo o obrovský projekt, do kterého byla zapojena spousta nejen právních a ekonomických expertů. Cestu pro hladký přechod připravila dvě klíčová unijní nařízení. Ta zajistila, že se změna nedotkla věcí, jako byly pracovní smlouvy, hypotéky či úspory lidí, a konverze staré měny na euro byla transparentní a spravedlivá. Zkrátka od prvního dne byla zaručena právní návaznost a ekonomická přiměřenost. Díky euru se také podniky obchodující v eurozóně zbavily směnných poplatků a nejistoty plynoucí z měnících se kurzů. Přeshraniční obchod, investice a cenová transparentnost se zjednodušily a začaly být lépe předvídatelné. Středobodem eura je Evropská centrální banka, neboli ECB, sídlící ve Frankfurtu. Společně s centrálními bankami jednotlivých zemí eurozóny tvoří tzv. Eurosystém. Jejím hlavním úkolem je udržovat cenovou stabilitu, utvářet měnovou politiku eurozóny a starat se o to, aby finanční systém dobře fungoval. Je nezávislá na politickém vlivu, což jí dává důvěryhodnost a díky čemuž se doma i v zahraničí těší důvěře i euro. Evropský parlament hraje ve fungování eura od začátku důležitou roli. Pomáhá formulovat zákony, jimiž se euro řídí, a dohlíží na správu ekonomických záležitostí a na činnost ECB i dalších unijních orgánů. Zajišťuje, aby byl v debatě o finanční stabilitě, ochraně spotřebitele či o ekonomických reformách slyšet i hlas občanů. Hodně lidí je přesvědčených, že kvůli euru všechno podražilo. Je pravda, že bezprostředně po přechodu na něj ceny některých každodenních položek znatelně stouply. Když se ale podíváme na oficiální data o inflaci za celou ekonomiku, nabídne se nám jiný obraz. Nezávislé průzkumy ukázaly, že zavedení eurobankovek a mincí způsobilo jen malé jednorázové zvýšení inflace, řádově jen o několik málo desetin procentního bodu. Jinými slovy, u několika nejčastějších druhů zboží ceny skutečně vzrostly a lidé to ve svém každodenním životě pocítili. Ale celkové životní náklady nevyskočily vzhůru jen kvůli euru. Mnohem větší vliv na chování cen měly jiné faktory. Mzdy, ceny energií, všeobecná hospodářská situace a podobně. Stejně jako Evropa se euro vyvíjí díky výzvám, které se mu staví do cesty. Po finanční krizi roku 2008 a dluhové krizi eurozóny vznikly nové nástroje na její ochranu a její lepší finanční správu, například Evropský mechanismus stability. Díky lekcím, jimiž si prošla, je dnes jednotná měna odolnější a stabilnější. Kromě 21 unijních zemí, kde je oficiální měnou, se eurem platí i mimo Evropskou unii v Andoře, Monaku, San Marínu, ve Vatikánu, Černé hoře a Kosovu. To ukazuje, že euro má svůj význam a přitažlivost i za hranicemi Evropské unie. Do budoucna se bude euro dál vyvíjet. Kolem roku 2029 se ECB chystá spustit digitální euro. Tato nová forma peněz hotovostní měnu nenahradí, ale bude ji doplňovat a přizpůsobí ji digitální éře. Veškeré další kroky budou věcí diskuze mezi všemi orgány Evropské unie, včetně Evropského parlamentu. Tak, aby bylo vše transparentní, bezpečné a důvěryhodné. Od společné měny ke společné odpovědnosti. Evropský projekt stojí na důvěře, spolupráci a neutuchající vůli držet krok s měnícím se světem. A euro má v jeho samotném středu své místo. Tento podcast pro vás připravil Evropský parlament.
9: V posledních letech jsou Evropská unie a její členské státy terčem záměrného hospodářského nátlaku. To znamená, že se k dosažení politických cílů používají ekonomické nástroje, jako jsou obchodní omezení, bojkoty nebo administrativní diskriminace. Takové praktiky představují pro Unii stále závažnější politický a hospodářský problém. Světová obchodní organizace bohužel nemá mnoho možností, jak se bránit, protože se tyto techniky používají ve skrytu a neoficiálně. Až donedávna tak Unie neměla žádný právní nástroj, kterým by se s nátlakem mohla účinně vypořádat. Evropský parlament a řada členských zemí poprvé vyjádřili své obavy ohledně hospodářského nátlaku již v roce 2020. Komise tyto obavy sdílela a vzala na vědomí výzvu parlamentu, aby přijala nová opatření, která by problém řešila. Na základě toho komise, rada a parlament publikovali společné prohlášení o nástroji pro předcházení a neutralizaci donucovacích opatření ze strany zemí mimo Unii, kterým se také říká třetí země. Prohlášení bylo zveřejněno spolu s revidovaným nařízením o prosazování pravidel mezinárodního obchodu. V prosinci 2021 zveřejnila komise návrh protinátlakového nástroje, který by Unii umožnil na tyto výzvy reagovat účinněji a v celosvětovém měřítku. Komise ve svém návrhu definovala hospodářský nátlak jako zásahy do legitimních svrchovaných rozhodnutí Unie nebo členského státu tím, že se snaží Unii či členskému státu zabránit ve zrušení, změně nebo přijetí určitého aktu, nebo naopak dosáhnout toho, aby akt byl zrušen, změněn či přijat, a to buď faktickým uplatněním nebo hrozbou použití opatření ovlivňujících obchod nebo investice. Uveďme konkrétní příklad. V listopadu 2021 byl ve Vilniusu v Litvě otevřen zastupitelský úřad Tajvanu. Název obsahuje výraz Tajvan a nikoli Taipei, což Peking považoval za porušení své politiky jedné Číny, podle níž existuje jedna Čína a Tajvan je její součástí. Tento diplomatický incident způsobil velké třenice s Čínou. Na litevskou vládu dopadly především různá obchodní omezení, litevské společnosti zasáhl všeobecný bojkot a Čína snížila dovoz z Litvy o téměř 90%. Mezi dalšími kroky byla administrativní diskriminace, omezení investic i turismu. Jedním z nejdrastičtějších opatření bylo vyloučení Litvy z čínského celního systému. V důsledku toho Čína přestala akceptovat celní doklady litevských vývozců i obnovovat dovozní licence a neodbavovala importní zásilky. Vývozní embargo však pozici Vilniusu nezměnilo. Čína tedy eskalovala svá opatření tím, že začala vyhrožovat podnikům z jiných zemí, které používají výrobky či materiál pocházející z Litvy, že by se restrikce mohly zaměřit i na ně. O několik měsíců později některé německé společnosti skutečně oznámily, že se jich tyto sekundární sankce dotkly. Typickým rysem tohoto druhu nátlaku je, že se odehrává v zákulisí. Stát málokdy uzná, že nátlaková opatření zavedl nebo že nějak souvisejí s politickými zájmy země. Proto je velmi těžké nebo dokonce nemožné tyto praktiky napadnout na fórech, jako je Světová obchodní organizace. Ačkoliv tento nový nástroj proti nátlaku není zaměřen konkrétně na Čínu, jeho cílem je pomoci Unii reagovat na situace podobné uvedenému příkladu. Co se píše v protinátlakovém nástroji? Znění přijaté radou a parlamentem jasně definuje hospodářský nátlak a umožňuje Unii jednat v případech, kdy nějaká země mimo Unii vyhrožuje, že použije donucovací opatření. Stanoví, v jakém časovém horizontu může Unie v rámci tohoto nástroje jednat, případně reagovat na již vyvinutý nátlak. Orgány se dohodly, že Rada bude prostřednictvím hlasování kvalifikovanou většinou formálně určovat, zda k nátlaku dochází, a to na základě návrhu Komise a shromážděných důkazů. Komise by měla prováděcí pravomoci rozhodovat o protiopatřeních. Jakákoliv reakce by měla být přiměřená způsobené škodě a v souladu s mezinárodními pravidly. Unie by nyní mohla požadovat, aby dotčená země, která není členem Evropské unie, napravila újmu, kterou její hospodářské donucovací praktiky způsobily. Předseda Výboru pro mezinárodní obchod Bernd Lange na plenárním zasedání v říjnu 2023 uvedl: Konečně jsme získali pořádný nástroj. Nemáme po boku bezzubého tygra, ale silného pomocníka. Nemáváme pistolkou na vodu, ale držíme skutečnou zbraň. A někdy je nutné vyložit zbraně na stůl, i když víme, že je ne vždy použijeme. Je jasné, že tento nástroj je až poslední možností. Opravdu se chceme ekonomickému nátlaku vyhnout. Chceme s našimi obchodními partnery komunikovat a problémy řešit. Pokud to ale není možné, máme nakonec díky tomuto nástroji možnost své hospodářské zájmy hájit. Nový protinátlakový nástroj dává nyní zemím Unie právní prostředky, díky nimž se mohou otevřeně postavit nátlakovým postupům ze zemí mimo Unii. Vznikl tak zásadní nástroj, který lze použít tváří v tvář stále agresivnější geopolitické situaci. Tento pořad pro vás připravil Evropský parlament. Více informací najdete na internetových stránkách EP Think Tank.
10: Ligestilling og ikke-diskrimination er centrale værdier og principper i EU's charter om grundlæggende rettigheder. Ikke desto mindre ser man stadig, at lesbiske personer, bøsser, biseksuelle personer, transpersoner, interkønnede og queer-personer diskrimineres både i og uden for EU. EU har imidlertid flere værktøjer, som det kan bruge til at bekæmpe diskrimination, og det vil det gøre, så vi kan opbygge et mere inkluderende samfund, hvor ingen er bange for at være sig selv eller elske, hvem de vil. Du lytter til øget indsats og effektivitet, bedre lovgivning, og i denne episode vil vi tale om bekæmpelse af diskrimination på grund af seksuel orientering eller kønsidentitet.
11: I alt for mange dele af verden ser man stadig, at lesbiske personer, bøsser, biseksuelle personer, transpersoner, interkønnede og queer personer udsættes for systematiske krænkelser af deres menneskerettigheder. I mange lande medfører diskriminerende love, at LGBTIQ-personer risikerer at blive arresteret, dræbt, udsat for vold eller på anden vis alvorligt straffet. Den slags love udgør derfor en trussel mod disse menneskers liv og velbefindende. For eksempel er seksuelle handlinger mellem samtykkende personer af samme køn ulovlige i over 60 lande, og LGBTIQ-personer i de lande risikerer fængselsstraffe, bøder og andre sanktioner. I Yemen, Uganda, Saudi-Arabien, Nigeria, Mauritanien, Iran og Brunei straffes seksuelle handlinger mellem personer af samme køn med døden, og der er muligvis flere lande, hvor det kan resultere i dødsstraf. Siden 2013 har flere lande indført nye love, der kriminaliserer forhold mellem personer af samme køn. FN og andre menneskerettighedsgrupper har kritiseret disse love og understreget, at denne type lovgivning kan skabe et utrygt miljø, hvor homofobi og hadforbrydelser kan blomstre.
10: Ligestilling og respekt for mangfoldighed er en central del af det europæiske projekt. Derfor har EU indført nogle af de mest omfattende antidiskriminationslove i verden. Alle EU-lande opfordres til at indføre retlige, politiske og finansielle tiltag til bekæmpelse af vold, hadefuld tale og marginalisering. Desuden slår EU et slag for LGBTIQ-personers rettigheder i hele verden. Det så vi blandt andet i 2020, da EU-kommissær for ligestilling, Helena Dalli, kom med følgende udtalelse.
12: It is unacceptable that people have to pay a price.
11: Det er uacceptabelt, at folk skal bøde for at være dem, de er, og at de i nogle tilfælde endda må betale med deres liv. Det, der sker med vores brødre og søstre, styrker kun min vilje til fortsat at arbejde for at stå sammen med LGBTIQ-samfundene i og uden for Europa. Selv der, hvor vi ikke er velkomne, ved vi, at vi gør det rette.
10: Derudover vedtog Europakommissionen i 2020 sin første femårige strategi for ligestilling af LGBTIQ-personer, og selv samme kommissær Dalli var ansvarlig for at udvikle den. Den første strategi for ligestilling af LGBTIQ-personer indeholder en række tiltag inden for fire forskellige områder. Det første område er bekæmpelse af diskrimination af LGBTIQ-personer, det andet er garanti for deres sikkerhed, det tredje er opbygning af LGBTIQ-inkluderende samfund, det fjerde og sidste område er kamp for LGBTIQ-ligestilling i hele verden. Et af målene i strategien er, at EU skal gå forrest i den kamp.
11: Det løbende arbejde, der gøres for at bekæmpe homofobi, transfobi og bifobi, har retsgrundlag i både EU-traktaterne og EU's charter om grundlæggende rettigheder. Dette charter er det første internationale menneskerettighedscharter, der udtrykkeligt forbyder diskrimination på grund af seksuel orientering. Men lovgivning alene er ikke nok.

0: what do you want? And I'll dance jukebox. Jukebox. I'm a jukebox.
1: Film měl premiéru v srpnu 2023 na 76. ročníku filmového festivalu v Locarnu, kde soutěžil o Zlatého leoparda a jeho tým si odnesl cenu za nejlepší ženský herecký výkon. Získal také Zlatého Alexandra na 64. ročníku filmového festivalu v Soluni. Dahomey je dokumentární film z roku 2024, který režírovala francouzsko-senegalská režisérka a herečka Mati Diop. Na konci roku 2021 se 26 královských pokladů z Dahomejského království chystá opustit Paříž a vrátit se do země svého původu, dnešní Beninské republiky. Tyto artefakty a tisíce dalších ukořistili v roce 1892 francouzské koloniální jednotky. Jak mají lidé na jejich návrat zareagovat, když se tyto poklady předků vracejí domů do země, která musela v jejich nepřítomnosti jít dál? Mezi studenty univerzity v Abomey-Calavi se rozpoutá vášnivá diskuze.

Film Dahomey je koprodukcí Francie, Senegalu a Beninu. Měl premiéru v únoru 2024 na 74. ročníku Berlínského mezinárodního filmového festivalu, kde získala Zlatého medvěda za nejlepší film. Flow je animovaný fantasy snímek z roku 2024, který režíroval lotyšský filmař Gins Zilbalodis. Vypadá to, že nastal konec světa. Kočka je samotářské zvíře, ale protože její domov zničila velká povodeň, najde útočiště na lodi spolu se skupinou dalších zvířat a musí se mezi ně navzdory všem rozdílům začlenit. Na osamělé lodi se všichni vyrovnávají s výzvami, které sebou přizpůsobení tomuto novému světu nese.

0: Snímek Flow byl vybrán k premiéře v sekci Un certain regard na filmovém festivalu v Cannes v roce 2024. Na Mezinárodním festivalu animovaných filmů v Annecy v roce 2024 byl ověnčen cenami Poroty i Publika a v kategorii celovečerních filmů získal cenu nadace GAN na podporu distribuce. Intercepted je dokumentární film o následcích ruské invaze na Ukrajinu v roce 2022. Film režírovaný ukrajinskou filmařkou Oksanou Karpovič zachycuje zkázu, která postihla ukrajinské vesnice, města, domy a dálnice. Nabízí blízký pohled na oblasti, do kterých se po osvobození od ruské okupace znovu vrací život. Dodává tím naději a vyvažuje hrůzy, na které se zaměřují média. Celým filmem se prolíná tíživá zvuková stopa. Posloucháme nahrávky telefonních hovorů mezi ruskými vojáky a jejich rodinami, které v roce 2022 zachytila ukrajinská tajná služba.
1: Ty čo, vše domov, že mě pochránil, ne?
2: Da nie, čo ty, čo chránit, ráno ještě. Ráno ještě. Ty samé hlavné, mě skáži, ty viděl natovské bazy tam?
1: Нет, пока.
2: Нет? А нам-то показывается, что там натовские базы одна на другой и их разбамбливают.
1: Да это все пиздец, что не верь там нахуй. Это все фейк ебанут нахуй. Вообще...
2: Да? Ты давай голову-то прячь там свою. Там сильно не вылази.
0: Snímek Intercepted, který byl nominován na cenu Berlinale pro dokumentární film, získal na berlínském festivalu dvě zvláštní uznání od Amnesty International a Ekumenické poroty. Julie mlčí je debutový dramatický snímek belgického režiséra Leonarda Vandéla z roku 2024. Julie je vycházející hvězda na tenisové akademii, jejíž život se točí kolem milovaného sportu. Když se rozjede vyšetřování proti jejímu trenérovi a náhle je mu pozastavena činnost, očekává se, že všichni hráči v klubu poskytnou svědectví. Julie se však rozhodne mlčet.
3: Šli i s Rima, my víte, že o těchto věcech můžeme mluvit.

0: Parlamentet, eller av en grupp som företräder en 20-del av ledamöterna, det vill säga minst 36 ledamöter. För att väljas måste en kandidat få absolut majoritet, det vill säga mer än hälften av alla röster i en sluten omröstning. Så många som möjligt av 14 kandidater väljs på det här sättet i första valomgången. Om man inte når upp till 14 hålls en andra valomgång. Också i denna krävs absolut majoritet. Om en tredje valomgång behövs räcker det med relativ majoritet. Flest röster vinner helt enkelt. Om den sällsynta situationen uppkommer att två kandidater får samma antal röster, vinner den äldsta kandidaten. Nu när vi vet vem som väljer de vice talmännen och hur det går till ska vi titta närmare på vilka uppgifter och plikter de har. Det är talmannen som ger de 14 vice talmännen uppgifter. Deras viktigaste uppgift är att vid behov stödja, företräda och ersätta Europaparlamentets talman. De kan till exempel leda plenarmötena, det vill säga de kan förklara mötena öppnade, avslutade eller uppskjutna. Under plenarmötena ska de upprätthålla ordningen, ge ledamöterna ordet, förklara debatter avslutade, förrätta omröstningar och tillkännage omröstningsresultat. De vice talmännen företräder också parlamentet i internationella förbindelser vid ceremonier och i administrativa, rättsliga och finansiella frågor. Det här gör att de ofta får besöka länder utanför EU och möta företrädare för andra institutioner. Sist men inte minst sitter de också i Europaparlamentets presidium som fastställer regler för att allt i parlamentet ska fungera smidigt. Presidiet utarbetar också parlamentets preliminära budget och beslutar om administrativa, personalrelaterade och organisatoriska frågor. När parlamentarikerna väljer presidiemedlemmar försöker de se till att de vice talmännen och kvestorerna i stort sett företräder alla de olika politiska grupperna i parlamentet. I det här poddavsnittet har vi tittat på vad de vice talmännen har för sig på Europaparlamentet. Vill du lära dig mer om vad till exempel talmannen, presidiet och kvestorerna ägnar sig åt? Lyssna gärna på de andra avsnitten i vår podd Jargongdjungeln. Det var allt för den här gången. Du hittar fler poddar på Europarl Radio och där poddar finns.
1: Did you know that our current food systems generate nearly one third of global greenhouse gas emissions? Food systems have very complex social, economic and ecological components, and we will have to radically transform them to make them more sustainable. As part of the European Green Deal, the European Commission published its Farm to Fork strategy in May 2020. The strategy aims to make food systems fair, healthy and environmentally friendly. You're listening to Raising the Game, Better Legislation. In this episode, we'll be discussing the development of organic production in the EU. By producing high-quality food with a low environmental impact, organic farming will play a key role in developing a sustainable food system for the EU. We need to help the organic sector to expand so that we produce more and import less. Organic farming is a very broad topic, ranging from using the right kinds of seeds for the soil and climate to ensuring animals are kept in decent conditions. Putting our food systems on a sustainable path also brings new opportunities for businesses in the food supply chain. New technologies and scientific discoveries, combined with increasing public awareness and demand for sustainable food, will benefit everyone involved. The EU's Farm to Fork strategy aims to speed up our transition to a more sustainable food system. By 2030, a quarter of the EU's agricultural land should be under organic farming, according to the Commission's strategy. There are three key points that can help us progress towards competitive sustainability from farm to fork. First and foremost, the strategy aims to make sure that the food system, from production to consumption, has a neutral or even positive environmental impact. This includes preserving and restoring the land, helping to mitigate climate change and adapting to its impacts, protecting animal health and welfare, and reversing the loss of biodiversity. Secondly, we need to ensure food security, nutrition, and public health. Everyone should have access to sufficient, nutritious, and sustainable food that meets high standards of safety, quality, and plant and animal health. Thirdly, food should be affordable while also generating fairer economic returns in the supply chain. Ultimately, the most sustainable food should become the most affordable, making the EU supply sector more competitive and promoting fair trade. The EU can play a key role in setting global standards with this strategy. In addition to new policy initiatives, ensuring existing legislation is properly applied will be essential for a fair transition, particularly in relation to animal welfare, pesticide use, and protecting the environment. The aim is also to increase consumer confidence in organic products by introducing more checks to ensure that organic foods are genuinely not contaminated. For example, on mixed farms that produce both organic and non-organic food, a more rigorous separation will be needed between the different types of products. We must also make sure that processed food is only labelled as organic when all of the ingredients are organic. Although only 6% of the EU's agricultural land is currently being farmed organically, the new strategy means that will change. A new regulatory framework for organic production entered into force in January 2022. This broadcast is brought to you by the European Parliament. You can find out more on the EP Think Tank website.
2: Cenu Dafne Caruanové Galiciové za žurnalistiku za rok 2024 získal neziskový přeshraniční projekt Ztracení v Evropě – Lost in Europe, který odhaluje pozadí nanejvýš aktuálního a znepokojivého jevu – zmizení více než 51 tisíc dětských migrantů.
3: Liberté d'expression.
4: Freie Meinungsäußerung.
5: Libertad d'expression.
6: Libertà d'espressione.
7: Di la verità anche se la tua voce trema.
8: Daphne Caruana Galizia.
2: Vítězný investigativní projekt odhalil, že z mnoha dětských migrantů, kteří do Evropy dorazili bez doprovodu v letech 2021 až 2023, se jich 51 tisíc pohřešuje. Na šetření spolupracovaly mediální organizace z Německa, Itálie, Řecka, Nizozemska, Belgie, Irska a Spojeného království. Díky němu vyšlo najevo, že ve výkazech a údajích o pohřešovaných dětech jsou značné nedostatky. Statistiky jsou šokující. Od roku 2021 každý den zmizelo téměř 50 dětí. V rámci projektu Ztraceni v Evropě byly shromážděny údaje z 31 zemí a zjistilo se, že ve statistikách chybí údaje o desítkách tisíc dětí z řad migrantů. Panují obavy, že mnoho z nich se stalo oběťmi obchodování s lidmi nebo moderního otroctví. Při přebírání ceny spoluautorka projektu Gísie van Harenová uvedla.
9: European member states are responsible for these children.
2: Členské státy Unie jsou za tyto děti odpovědné. Ale oni mizí beze stopy a my ani nevíme, kolik jich je. Pokud cestují sami po Evropě, je za ně odpovědný členský stát, ve kterém se zrovna nacházejí. A já se ptám, je přijatelné, aby zmizelo dítě, za které nesete odpovědnost? Není to poprvé, co tento projekt přinesl na poli evropské investigativní žurnalistiky zásadní zjištění. V roce 2021 například odhalil, že v letech 2018 až 2020 zmizelo více než 18 tisíc dětí. Tím, že svá dosavadní zjištění rozšířili o nové skutečnosti, novináři znovu strhli pozornost na krizi, která se v průběhu let jen zhoršila. Jejich práce je zásadní připomínkou toho, že žurnalistika může odhalovat nepříjemnou skutečnost a požadovat, aby někdo převzal odpovědnost. Mezi partnery projektu mimo jiné patří angloamerická stanice CNN, německý portál Zeit Online nebo belgický deník De Standard a řada dalších médií. Bylo to právě díky této síti investigativních novinářů, že se o celé věci dovědělo mezinárodní publikum. Cenu Daphne Caruanové Galiciové za žurnalistiku uděluje Evropský parlament každý rok, v den výročí vraždy Daphne Caruanové Galiciové, aby uctil její památku. Při slavnostním předávání ceny předsedkyně Metzolová prohlásila.
10: This is the fourth edition.
2: Toto je čtvrtý ročník ceny Daphne Caruanové Galiciové za žurnalistiku. Připomíná nám, že se parlament zavázal chránit svobodu médií, jejich nezávislost a pluralismus jako základní stavební kameny demokracie. Je také oceněním práce všech novinářů, kteří každodenně riskují své životy a živobytí, aby odhalovali pravdu bez ohledu na to, kde je ukryta nebo komu se nebude hodit. Oceněním všech, kdo jsou při výkonu práce ohroženi na životě, nebo o něj dokonce přišli. Cena byla založena v roce 2019 a připomíná neocenitelnou úlohu, kterou žurnalistika hraje při ochraně unijních hodnot a obraně demokracie a lidských práv. Mohou se o ní ucházet novináři, kteří výsledky své práce zveřejnili v Evropské unii. Vítězi pak připadne odměna ve výši 20 000 eur. Daphne Caruanová Galiciová byla maltská novinářka, blogerka a protikorupční aktivistka, která byla zavražděna v roce 2017. Ve svých reportážích se zabývala praním peněz, vazbami mezi online hazardními hrami a organizovaným zločinem a fenoménem tzv. Zlatých pasů, tedy udělování maltského občanství výměnou za investice. V polovině října 2017 byla zabita v blízkosti svého domu, kdy v jejím autě explodovala nálož nastražená pod sedadlem. Tento podcast vám přináší Europarl Radio, internetové rádio Evropského parlamentu. Více podcastů najdete na našich internetových stránkách.
3: Transatlantska trgovina robljem predstavlja mračno i bolno poglavlje ljudske povijesti koje je trajalo više od 400 godina i koje broji više od 15 milijuna žrtava. Transatlantska trgovina robljem bio je trostrani trgovinski sustav Europe, Zapadne Afrike i Amerika. Iako je ukinuta početkom 19. stoljeća, danas i dalje svjedočimo njezinim posljedicama. Rasističke ideologije korištene kako bi se opravdala trgovina robljem i danas oblikuju diskriminacijske stavove i ponašanje. U ovom podcastu prisjećamo se žrtava robstva i transatlantske trgovine robljem te istražujemo kako to mračno poglavlje povijesti i dalje utječe na svijet oko nas. Za početak vratimo se u prošlost. U 18. stoljeću Haiti je bio francuska kolonija u srcu Kariba, gdje su porobljeni Afrikanci podnosili nezamislive muke. Dovedeni su ponajviše iz zapadnih dijelova Afrike i bili su izloženi dugim satima rada, ozljedama, bolestima, nasilju i pothranjenošću. U tom razdoblju ideali francuske revolucije, sloboda, jednakost i bratstvo, pobudili su Haičanima želju za slobodom. Međutim, kolonija je postala poprište borbe kolonijalnih sila poput Španjolske i Ujedinjene Kraljevine, koje su podržavale razne frakcije gledajući svoje interese. Uslijed tih previranja, bivši rob Toussaint Louverture istaknuo se kao vođa i okupio svoje sugrađane Haičane u revolucionarnu pobunu koja je trajala od 1791. do 1804. Na posljetku, Haičanska revolucija bila je uspješna. Haičani su se izborili za svoju neovisnost od Francuske, a Haiti je postao prva država koju su osnovali bivši robovi. Taj povijesni trenutak nije samo značio kraj robstva u Haitiju, nego je odjeknuo daleko i u konačnici doprinio ukidanju transatlantske trgovine robljem. A sad natrag u sadašnjost. Kako bi odali počast žrtvama robstva, Ujedinjeni narodi proglasili su 25. ožujka Međunarodnim danom sjećanja na žrtve robstva i transatlantske trgovine robljem. Tog se dana prisjećamo počinjenih zločina te patnji i smrti ljudi koji su bili žrtve brutalne trgovine robljem. To je također prilika da se razvije svijest mladih o opasnostima rasizma i predrasuda. Poslušajmo što je o tome rekao glavni tajnik Ujedinjenih naroda Antonio Guterres.
4: Millions of African children, women and men were trafficked across the Atlantic.
3: Milijuni afričke djece, žena i muškaraca prodani su u roblje i odvedeni preko Atlantika, daleko od svojih obitelji i zavičaja. Njihove su zajednice uništene, njihova tijela pretvorena u robu, a njihova ljudskost zanijekana. Povijest robstva je povijest patnje i barbarstva koja pokazuje čovječanstvo u njegovu najgorem izdanju. No to je također povijest zadivljujuće hrabrosti koja pokazuje ljudska bića u njihovu najboljem izdanju. Hrabrosti porobljenih ljudi koji su se pobunili unatoč nemogućim izgledima i abolicionista koji su progovorili protiv tog okrutnog zločina. Ipak, sjena transatlantske trgovine robljem i danas se nadvija nad nama. Vidljiva je nit koja se kroz stoljeća kolonijalnog izrabljivanja provlači do socijalnih i gospodarskih nejednakosti današnjice. I možemo prepoznati popularizaciju rasističkih ideja kako bi se racionalizirala nehumanost trgovine robljem u mržnji bjelačke nadmoći koja je danas u uzlaznoj putanji. Svi mi moramo se boriti protiv rasističkog nasljeđa robstva. Ključnu ulogu u borbi protiv rasizma i predrasuda ima obrazovanje. Stoga Ujedinjeni narodi naglašavaju važnost obrazovnih inicijativa čiji je cilj podučiti buduće generacije o uzrocima i posljedicama robstva i istaknuti pouke naučene iz tog mračnog razdoblja. Primjerice, jedan od ključnih načina obrazovanja ljudi i podizanja svijesti je korištenje primjerenog rječnika. Upravo su stoga posljednjih godina povjesničari prestali koristiti riječ rob i umjesto nje počeli koristiti izraz porobljeni narodi. Ciljem je naglasiti samu čovječnost koju je brutalni robovlasnički sustav pokušao izbrisati. UNESCO projekt Putevi porobljenih naroda pokrenut 1994. i Međunarodni dan sjećanja na žrtve robstva i transatlantske trgovine robljem samo su neke od inicijativa kojima se želi istražiti povijest i posljedice transatlantske trgovine robljem i robstva diljem svijeta. Nadalje, Ujedinjeni narodi proglasili su razdoblje od 2015. do 2025. međunarodnim desetljećem osoba afričkog podrijetla, kako bi odgovorili na izazove s kojima se te osobe suočavaju, među kojima su sustavni rasizam i diskriminacija. Cilj je međunarodnog desetljeća promicati poštovanje ljudskih prava, odati počast osobama afričkog podrijetla i ojačati pravni okvir za borbu protiv rasizma. U lipnju 2020. Europski parlament postao je prva međunarodna institucija koja je proglasila transatlantsku trgovinu robljem i robstvo zločinima protiv čovječnosti. U rezoluciji usvojenoj velikom većinom zastupnici su pozvali institucije i države članice Europske unije da službeno priznaju prethodne nepravde i zločine protiv čovječnosti počinjene nad crncima i nebijelcima. Obrazovanje zauzima važno mjesto u rezoluciji, jer je parlament preporučio među ostalim da se povijest crnaca i nebijelaca uključi u školske kurikulume. Osim toga, svake godine oko 25. ožujka Europska mreža protiv rasizma u suradnji sa zastupnicima i Europskom komisijom organizira tjedan za antirasizam i raznolikost. Cilj mu je osigurati financijsku, sociokulturnu i psihološku odštetu potomcima žrtava robstva. Povijest robstva i njegovo rasističko nasljeđe kojem svjedočimo i dalje imaju utjecaj na naše društvo. Ključno je prisjetiti se prošlosti i odati počast aktivistima poput Toussaint Louverturea koji je vodio pobunu protiv robstva u Haitiju. Obrazovanjem i koordiniranim djelovanjem, kako na europskoj tako i na međunarodnoj razini, ulažu se napori u borbu protiv rasizma, podizanje javne svijesti, promicanje jednakosti i stvaranje uključivijeg i pravednijeg društva za sve. Ovaj podcast omogućio vam je Europski parlament. Poslušajte i druge podcaste na Europal radiju, internetskom radiju Europskog parlamenta.
5: Il-banek għandhom rwol kruċjali fil-ħajja tagħna ta' kuljum. Aħna nafdawhom biex iżommuna l-flus b'mod sikur, niddependu fuqhom biex nieħdu self meta nkunu nixtiequ nixtru appartament jew dar u nużawhom biex nibatu l-flus madwar id-dinja. U palma aħna niddependu fuq il-banek tagħna. Biex nieħdu ħsieb flusna aħjar, l-Unjoni Ewropea tiddependi fuq il-banek tagħha stess biex twettaq il-kompiti ewlenin u tilħaq l-għanijiet tagħha. Żgur li smajt bil-Bank Ċentrali Ewropew, iżda taf kif id-deċiżjonijiet tiegħu jaffettwawlek il-but, u kont taf li hemm ukoll Bank Ewropew tal-Investiment li għandu missjoni speċifika għalih, ejja nagħtu ħarsa aktar mill-qrib lejhom it-tnejn.
11: L-ewwelnet hija nitkellmu dwar il-post fejn jinsabu. Il-kwartieri ġenerali tal-Bank Ċentrali Ewropew jinsabu fil-belt ta' Frankfurt. Frankfurt hija l-aktar ċentru finanzjarju importanti tal-Ġermanja u din il-belt għandha l-akbar aeroport fil-pajjiż. Dan jagħmilha post ideali għall-ivvjaġġar domestiku u internazzjonali, inklużi l-vjaġġi għal skop ta' negozju. Mhux ta' bxej li l-Unjoni Ewropea għażlet il-Frankfurt bħala l-bażi ta' din l-istituzzjoni finanzjarja importanti. L-istess jgħod tal-kwartier ġenerali tal-Bank Ewropew tal-Investiment. Dawn jinsabu fil-belt tal-Lussemburgu li hija ċentru finanzjarju internazzjonali ewlieni. Bħala pajjiż, il-Lussemburgu huwa membru fundatur tal-Komunità Ekonomika Ewropea li hija l-prediċessur tal-Unjoni Ewropea kif nafu għallum.
5: Issa, x'inhu r-ruoli ta' dawn iż-żewġ istituzzjonijiet finanzjarji kbar? Flimkien mal-Bank Ċentrali Nazzjonali tal-pajjiżi li jużaw l-euro bħala l-munita tagħhom, il-Bank Ċentrali Ewropew jiddokra din il-munita. Ix-xogħol ewlieni tiegħu huwa li jiżviluppa u jimplementa l-politika monetarja fiż-żona kollha tal-euro. U jrid iżomm il-prezzijiet stabbli u jaħdem għall-rata ta' inflazzjoni ta' 2% fuq terminu medju. Għaliex 2%? Dan għaliex kemm l-inflazzjoni għolja kif ukoll dik baxxa fit-tul tista' tagħmel ħsara lill-ekonomija. Meta l-inflazzjoni tkun għolja, il-prezzijiet jolew malajr u tħalli jinqas flus fil-but. Jekk l-inflazzjoni għolja tibqa' tippersisti, ma nkunux nistgħu nixtru l-istess ammont ta' oġġetti u servizzi bħall-qabel. Għalhekk huwa fl-interess tas-sistema tal-euro li r-rati tal-inflazzjoni jibqgħu ta' 9% fuq terminu medju. Bekk tevita li titlef xi klijenti fis-swieq tagħha. Huwa importanti li tinżamm il-fiduċja fis-sistema. Mill-banda l-oħra, l-inflazzjoni baxxa ħafna tista' tkun daqstan ta' ħsara peress li tista' twassal għal tnaqqis fis-salarji u rati ta' impjieg aktar baxxi. Dan ifisser li l-prezzijiet jaf jonqsu, iżda n-nies ma jkunux jistgħu jaffordja wisq jekk jaqilgħu inqas jew ibatu biex isibu xogħol. Il-Bank Ċentrali Ewropew għandu diversi għodot li jista' juża biex jinfluwenza l-ekonomija taż-żona tal-Euro. Pereżempju, jista' jistabbili xi rati tal-imax ewlenin biex iżomm il-prezzijiet stabbli. Huwa responsabbli wkoll biex jiżgura li s-sistemi ta' pagament bħall-karti ta' kreditu u ta' debitu jaħdmu kif suppost u mingħajr xkiel. Bis-saħħa hekk, meta tibgħat il-flus madwar l-Ewropa jew tħallas mingħajr il-flus kontanti, tkun tista' tagħmel dan b'mod aktar rapidu, aktar sikur u aktar faċli. Iżda x-xogħol tal-Bank Ċentrali Ewropew mhuwiex biss li jissorvelja l-ħlas mhux bi-flus kontanti u jħares ukoll l-istampar tal-karti tal-flus tal-euro li nużaw ta' kuljum biex inħallsu għall-oġġetti u s-servizzi. U għandu kompitu ewlieni ieħor. Il-Bank Ċentrali Ewropew jissorvelja l-Banek Ewropej biex jiżgura li dawn joperaw kif suppost u li jkunu jistgħu jindirizzaw kwalunkwe problema finanzjarja li jaf jiffaċċjaw.
11: Issa ejja nesploraw ir-rwol tal-Bank Ewropew tal-Investiment. Il-missjoni tiegħu hija differenti ħafna minn dik tal-Bank Ċentrali Ewropew. Il-Bank Ewropew tal-Investiment jiddeskrivi lilu nnifsu bħala l-fera tas-self tal-Unjoni Ewropea għax isellef il-flus lill-proġetti li appoġġjaw l-għanijiet tal-Unjoni Ewropea. Dan ikopri fil-xawisa ta' setturi bħas-saħħa, l-edukazzjoni u l-akkomodazzjoni. Imma minn fejn jiġu l-flus? Mhux mill-baġġett tal-Unjoni Ewropea kif forsi ħsibt. Fil-fatt, il-bank stess jissellef il-fondi, l-aktar mis-swieq kapitali permezz ta' bonds. Imbagħad isellef il-flus li dawn il-proġetti b'termini favorevoli. Madwar 90% ta' dan is-self jingħata fl-Unjoni Ewropea stess. Jekk għandek negozju jew taħdem fis-settur pubbliku u għandek proġett li jaqbel mal-għanijiet tal-Unjoni Ewropea, tista' tapplika għall-self mill-Bank Ewropew tal-Investiment. Il-bank imbagħad jevalwa jekk intix eliġibbli u jiċċekkja li tissodisfa l-għanijiet tiegħu tas-self u li għandek pjan ta' negozju maħsub sew. Il-Bank Ewropew tal-Investiment mhux biss wieħed mill-akbar istituzzjonijiet finanzjarji multilaterali fid-dinja, iżda huwa wkoll fost l-akbar fornituri ta' finanzjament tal-klima. Minn barra li huwa l-fera tas-self tal-Unjoni Ewropea, huwa jiddeskrivi lilu nnifsu bħala l-Bank tal-Klima. Dan ifisser li l-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima tinsab fil-qalba tal-ħidma tiegħu huwa jinvesti f'futur sostenibbli għalina l-kol. Barra minn hekk, il-Bank Ewropew tal-Investiment jappoġġa l-enerġija nadifa u l-innovazzjoni. L-inġiniera, ix-xjentisti, l-ekonomisti u l-bankiera tiegħu jikkollaboraw ma' kumpaniji, gvernijiet u NGOs f'160 pajjiż differenti biex joħolqu futur aktar ekoloġiku. Għalhekk, il-Bank Ewropew tal-Investiment jaqsam il-firxa sħiħa ta' għarfien u innovazzjoni Ewropej mal-klijenti madwar id-dinja.
5: Kif rajna, iż-żewġ banek tal-Unjoni Ewropea għandhom missjonijiet distinti iżda importanti ndaqs. Biex nikkonkludu nistgħu ngħidu li fil-qosor il-Bank Ċentrali Ewropew huwa primarjament responsabbli għall-politika monetarja. L-għan tiegħu huwa li l-prezzijiet fiż-żona tal-euro jiżhomhom stabbli u l-ekonomija tibqa' fit-triq it-tajba sabiex ikollna biżejjed flus fil-bujiet tagħna. Min-naħa tiegħu, il-Bank Ewropew tal-Investiment jagħti flus lill-proġetti li huma ta' benefiċċju għalina l-koll. Huwa jinvesti biex in-nies ikollhom futur aktar sikur kif ukoll futur aktar ekoloġiku. Għalkemm iż-żewġ banek għandhom kompiti differenti minn ta' xulxin, ħaġa waħda hija ċerta, it-tnejn huma importanti ndaqs għall-ekonomija tal-Unjoni Ewropea u għandhom rwol ċentrali biex jiġi żgurat futur ta' prosperità għall-Ewropa. Din ix-xandira titwassallek mill-Parlament Ewropew. Tista' ssegwi aktar podcast fuq Europal Radio.

0: okaleczanie żeńskich narządów płciowych. Te słowa mrożą krew w żyłach. A jednak ta barbarzyńska praktyka to nie fikcyjne sceny z filmów grozy. Jest ona tak naprawdę znacznie bardziej rozpowszechniona, niż mogłoby się wydawać. Nie wiadomo, ile dokładnie dziewcząt i kobiet na świecie zostało w taki sposób okaleczonych. UNICEF szacuje, że może to być co najmniej 200 milionów osób, ale dane te dotyczą 31 krajów prowadzących wiarygodne statystyki w tym względzie. Co więcej, każdego roku około 4 milionów dziewcząt może paść ofiarą tej praktyki. Słuchasz podcastu z serii Podnieść poprzeczką – lepsze stanowienie prawa. W tym odcinku porozmawiamy o barbarzyńskiej praktyce okaleczania narządów płciowych kobiet i dziewcząt, której Parlament Europejski chce położyć kres. Czym jest okaleczanie żeńskich narządów płciowych? Obejmuje ono wszystkie procedury, które celowo deformują lub powodują uszkodzenie żeńskich narządów płciowych w celach niemedycznych. Sprawcy mogą uzasadniać wykonanie zabiegu względami kulturowymi, religijnymi lub społecznymi. Ofiarami padają zazwyczaj dziewczynki od niemowlęctwa do 15 roku życia. Takie okaleczanie może w oczywisty sposób mieć poważne, natychmiastowe i długoterminowe skutki dla zdrowia fizycznego i psychicznego ofiar. Co więcej, praktyka ta jest całkowicie pozbawiona korzyści zdrowotnych. Najczęściej dziewczęta okalecza się w Afryce, ale także w krajach Bliskiego Wschodu i Azji. Lecz niestety takie praktyki pojawiają się w Europie. Ofiary lub potencjalne ofiary okaleczania zidentyfikowano w co najmniej 16 krajach Unii. Nie ma jednak oficjalnych unijnych statystyk dotyczących liczby przypadków okaleczania żeńskich narządów płciowych w Europie. Oto jednak co wiemy. Nadal miliony dziewczynek mogą padać ofiarą tych barbarzyńskich praktyk. W ciągu 30 ostatnich lat zmniejszyła się liczba przypadków okaleczania dziewczynek. Jednak nie wszystkie kraje poczyniły postępy, a tempo spadku było nierównomierne. Organizacja Narodów Zjednoczonych uznała okaleczanie żeńskich narządów płciowych za szkodliwą praktykę, którą należy całkowicie wyeliminować do 2030 roku. Aby pomóc w osiągnięciu tego celu, ONZ ustanowiła 6 lutego Międzynarodowym Dniem Zerowej Tolerancji dla Okaleczania Żeńskich Narządów Płciowych. Tego dnia prowadzi się działania, które mają uświadamiać, jak szkodliwa i niepotrzebna jest ta praktyka. ONZ nie jest jednak osamotniona w walce z tym procederem. Dołącza do niej Rada Europy. W 2017 roku przyjęła konwencję stambulską w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet. Jest to pierwszy traktat, w którym uznaje się, że w Europie dochodzi do przypadków okaleczania żeńskich narządów płciowych. W konwencji sygnatariusze zobowiązali się, że będą zapobiegać tej praktyce i zwalczać ją, a ofiarom będą zapewniać wsparcie. Konwencja weszła w życie 1 października 2023 roku. Przyjrzyjmy się teraz bliżej osiągnięciom i planom legislacyjnym i politycznym Unii w tej kwestii. Polityka Unii w zakresie okaleczania żeńskich narządów płciowych nie pozostawia wątpliwości co do charakteru tej praktyki. Proceder ten stanowi formę znęcania się nad dziećmi i przemocy ze względu na płeć, które Unia zobowiązuje się wyeliminować. Co więcej, narusza cały katalog praw człowieka, w tym prawo do zdrowia, prawo do wolności od tortur i okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania, a także prawo do życia, w przypadkach, w których proceder ten prowadzi do śmierci. Te podstawowe prawa człowieka są zapisane w Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Napływ imigrantów nie ułatwia śledzenia tej praktyki. Każdego roku około 20 tysięcy kobiet i dziewcząt z krajów stosujących tę praktykę ubiega się o azyl w krajach Unii. Przy czym szacuje się, że 1000 wniosków o azyl jest bezpośrednio związanych z okaleczaniem żeńskich narządów płciowych. Liczba ta od 2008 roku stale rośnie. Ofiary są bezbronne, dlatego dyrektywa Unii w sprawie warunków przyjmowania osób ubiegających się o azyl wymienia ofiary okaleczania na jednym z pierwszych miejsc. Ochrona potencjalnych ofiar jest bez wątpienia ważna, ale co z tymi dziewczętami i kobietami, które już doświadczyły konsekwencji okaleczania żeńskich narządów płciowych? Chociaż Unia nie posiada obecnie żadnych prawnie wiążących narzędzi do ochrony kobiet przed przemocą, istnieją odpowiednie instrumenty w wielu obszarach. Na przykład dyrektywa o prawach ofiar nakłada wymóg prawny świadczenia usług wsparcia dla ofiar przemocy, w tym okaleczania żeńskich narządów płciowych. Ostatecznym celem jest wpływanie na postawy społeczne poprzez długoterminowe, trwałe zmiany kulturowe. To jedyny sposób, by pozbyć się przemocy na dobre. Unia uwzględnia działania przeciwko okaleczaniu żeńskich narządów płciowych we wszystkich swoich obszarach polityki. Ale za wiele pilnych środków niezbędnych do powstrzymania tego procederu odpowiedzialne są poszczególne kraje unijne. Dotyczy to w szczególności ścigania osób prowadzących ten straszny proceder. Jest to obecnie przestępstwo ścigane na mocy prawa krajowego we wszystkich krajach Unii, zarówno jako konkretny czyn przestępczy, jak i czyn polegający na uszkodzeniu ciała. Biorąc jednak pod uwagę charakter tej praktyki, bardzo niewiele spraw trafia do sądu. Parlament Europejski od 2001 roku naciska na ściganie sprawców okaleczania. Poczyniono pewne postępy w tym zakresie. Wspieranie państw członkowskich w ściganiu sprawców jest obecnie priorytetem Unii. Parlament odegrał ważną rolę w uświadamianiu ludziom szkodliwości tej praktyki, w tym poprzez pracę Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia. Przyczynił się dzięki temu do tego, że okaleczanie żeńskich narządów płciowych znalazło się na szczycie międzynarodowej agendy. Osiągnięcie celu, jakim jest wyeliminowanie tej praktyki do 2030 roku, wymaga działania w trzech obszarach – zapobiegania, ochrony i ścigania. Przed nami długa droga, ale przesłanie jest jasne – zero tolerancji dla okaleczania żeńskich narządów płciowych. Była to audycja Parlamentu Europejskiego. Więcej podcastów znajdziesz na Europarl Radio, w stronie radia internetowego Parlamentu Europejskiego.
1: Европейска филмова награда на публиката за 2025 година. Носителят на наградата LUX Европейска филмова награда на публиката за 2025 година е филмът Потоп. Другите четири номинирани филма бяха Animal, Дахумей, Мирни хора и Джули си мълчи. Потоп е анимационна дистопия на латвийския режисьор Гинц Зилбалодис. Краят на света изглежда близо. Потоп унищожава дома на самотно коте. То обаче успява да се добере до лодка с други животни, с които ще трябва да съжителства, въпреки различията помежду им. На лодката животните трябва да преодоляват предизвикателства и да се приспособяват към новата действителност. Премиерата на Потоп се състоя в рамките на раздела «Особен поглед» на филмовия фестивал в Кан през 2024 година. На 97-те награди на Филмовата академия на САЩ, Потоп спечели Оскар за най-добър анимационен филм. Той е носител и на наградата Златен глобус за най-добър анимационен филм. Петте филма бяха показани на екраните в цяла Европа и публиката можеше да гласува за тях. Окончателното класиране беше направено чрез комбиниране на гласовете на европейските зрители и на членовете на Европейския парламент, като тежестта на всяка от групите в крайната оценка беше 50%. Наградата LUX насочва вниманието на европейската публика към филми на социални и политически теми. Тя насърчава обществения дебат по въпроси, които са важни за европейските граждани. Чухте подкаст, изготвен от Радио Europarl, уеб-радиото на Европейския парламент.
2: Kuvittele, että kävelet leipomoon Pariisissa ja ostat 1,5 euron croissantin. Sen jälkeen matkustat junalla Brysseliin 90 eurolla. Siellä nautit simpukoita ja ranskalaisia 25 eurolla. Kaikki tämä miettimättä laisinkaan valuuttakursseja tai rahanvaihtoa. Tämä tuntuu täysin normaalilta tänä päivänä. Vielä 30 vuotta sitten EU-maiden rajojen ylitys tarkoitti sitä, että rahaa piti vaihtaa joka käänteessä. Valuuttakurssitkin muuttuivat jatkuvasti. Se, mikä vaikutti olevan väistämätön osa Euroopassa matkustamista, on vaihtunut arkipäiväiseen kätevään euroon. Yksi valuutta, joka tekee matkustamisesta, shoppailusta ja maksuista sujuvaa 21 maassa. Tässä Historia ja faktat-sarjan jaksossa kerrotaan, miten eurosta tuli Euroopan yhdentymisen kulmakivi ja mitä se tarkoittaa kansalaisille sekä yrityksille tänä päivänä. Euro on paljon enemmän kuin valuutta. Se on yksi Euroopan yhdentymisen näkyvimmistä symboleista ja Euroopan unionin taloushankkeen kulmakivi. Tänä päivänä yli 350 miljoonaa ihmistä käyttää euroa päivittäin ympäri Eurooppaa. Mutta miten euroalue toimii? Miten maat ottivat euron käyttöön? Ja mikä rooli Euroopan parlamentilla on ollut tässä prosessissa?
3: Ajatus eurosta syntyi 1960-luvun lopulla. Kuitenkin vasta Maastrichtin sopimuksessa vuonna 1992 vahvistettiin etenemissuunnitelma, jolla luotiin yhtenäisvaluutta. Siinä asetettiin tiukat ehdot maille, jotka halusivat liittyä. Ehtoja kutsutaan nyt lähentymisperusteiksi. Näillä perusteilla on 4 tavoitetta. Vakaat hinnat, vastuullinen budjetointi, ennustettavat korot sekä vankka ja vakaa valuutta. Lyhyesti sanottuna, jokaisen maan oli osoitettava taloutensa olevan valmis ennen euroalueeseen liittymistä. Euro otettiin virallisesti käyttöön vuonna 1999, mutta vain sähköisiä maksuja ja rahaliikennettä varten. 3 vuotta myöhemmin, eli 1. tammikuuta vuonna 2002, liikkeeseen laskettiin euron seteleitä ja kolikoita, jotka korvasivat 12 maan kansalliset valuutat. Se oli yksi historian suurimmista valuutan muutoksista. Euroopassa otettiin käyttöön yli 15 miljardia seteliä ja 52 miljardia kolikkoa. Euroalueeseen kuuluu tänä päivänä 21 EU-maata, jotka ovat ottaneet euron viralliseksi valuutakseen. 5 EU-maata, Puola, Romania, Ruotsi, Tsekki ja Unkari, eivät ole vielä hyväksyneet euroa. Ne kaikki ovat kuitenkin oikeudellisesti sitoutuneet siihen, kunhan ne täyttävät vaaditut edellytykset. Tanska on poikkeus. Vuonna 1992 neuvoteltiin erityissopimus, jonka nojalla Tanska saattoi jättäytyä euron ulkopuolelle.
4: Yhteinen valuutta tarkoittaa yhteistä vastuuta. Koska nämä maat käyttävät samaa rahaa, niiden on koordinoitava talouspolitiikkaa tiiviisti, vakauden varmistamiseksi ja yhteisen valuutan hyödyntämiseksi parhaalla mahdollisella tavalla. Koordinointi tapahtuu euroryhmän eli euroalueen maiden valtionvarainministerien kokouksissa. He keskustelevat säännöllisesti taloudellisista haasteista, kasvusuunnitelmista ja finanssipolitiikasta.
2: Euroon siirtymisessä ei ollut kyse pelkästään uusien setelien painamisesta. Se oli valtava taloudellinen ja juridinen hanke. Säännöt sujuvaa siirtymää varten vahvistettiin 2 keskeisessä EU:n asetuksessa. Siten varmistettiin, että kansalaisten asuntolainat, työsopimukset ja säästöt pysyivät muuttumattomina. Lisäksi vanhat valuutat muunnettiin euroiksi avoimesti ja oikeudenmukaisesti. Lyhyesti sanottuna, oikeudellinen jatkuvuus ja taloudellinen oikeudenmukaisuus taattiin 1. päivästä alkaen. Euro poisti myös valuuttakurssikustannukset ja epävarmuuden euroalueella toimivilta yrityksiltä. Se teki rajat ylittävästä kaupasta, investoinneista ja hintojen avoimuudesta yksinkertaisempaa ja ennakoitavampaa. Euron ytimessä on Frankfurtissa sijaitseva Euroopan keskuspankki EKP. Se muodostaa yhdessä euroalueen maiden kansallisten keskuspankkien kanssa niin kutsutun eurojärjestelmän. EKP:n päätehtävänä on pitää hinnat vakaina, kehittää euroalueen rahapolitiikkaa ja varmistaa rahoitusjärjestelmän sujuva toiminta. Sen riippumattomuus poliittisesta vaikutusvallasta takaa uskottavuuden. Tämä on yksi tärkeimmistä syistä siihen, että euroon luotetaan edelleen kotimaassa ja ulkomailla.
3: Euroopan parlamentilla on myös ollut keskeinen rooli eurossa alusta alkaen. Parlamentti auttaa laatimaan lainsäädäntöä, joka vahvistaa euroa. Se myös valvoo EU:n varainkäyttöä. Lisäksi EKP ja muut EU:n toimielimet ovat tilivelvollisia parlamentille. Parlamentti varmistaa, että kansalaiset saavat äänensä kuuluviin keskusteluissa, jotka koskevat esimerkiksi rahoitusvakautta, kuluttajansuojaa ja talousuudistuksia. Monet ovat vakuuttuneita siitä, että euro teki kaikesta kalliimpaa. On totta, että joidenkin päivittäistavaroiden hinta nousi huomattavasti valuutanvaihdon jälkeen. Mutta jos tarkastellaan koko talouden virallisia inflaatiotietoja, saadaan erilainen kuva. Riippumattomien tutkijoiden tutkimukset osoittavat, että eurosetelien ja kolikoiden käyttöönotto aiheutti vain pienen, kertaluontoisen inflaatiopiikin. Useiden arvioiden mukaan se oli vain muutama prosenttiyksikön kymmenys. Toisin sanoen joidenkin usein ostettujen tavaroiden hinnat nousivat ja ihmiset huomasivat sen arkielämässään. Kokonaiselinkustannukset eivät kuitenkaan yhtäkkiä nousseet pelkästään euron vuoksi. Muut tekijät, kuten palkat, energian hinnat ja yleinen taloustilanne, vaikuttivat paljon enemmän siihen, miten hinnat muuttuivat ajan mittaan.
4: Euro on kehittynyt haasteiden kautta, kuten Eurooppakin. Vuoden 2008 finanssikriisin ja euroalueen velkakriisin jälkeen luotiin uusia välineitä, jotka auttavat suojelemaan euroaluetta ja vahvistamaan sen talouden hallintoa. Yksi näistä on Euroopan vakausmekanismi. Nämä kokemukset auttoivat parantamaan yhteisen valuutan häiriönsietokykyä ja vakautta. Euro on 21 EU-maan virallinen valuutta, mutta sitä käyttävät myös EU:n ulkopuoliset maat Andorra, Monaco, San Marino, Vatikaani, Montenegro ja Kosovo. Tämä on osoitus euron vetovoimasta ja merkityksestä, joka ulottuu Euroopan unionin rajojen ulkopuolelle. Näyttää siltä, että euro vain jatkaa kehittymistään. EKP:n tavoitteena on ottaa käyttöön digitaalinen euro vuoden 2029 tienoilla. Uuden rahamuodon tarkoituksena ei ole korvata käteistä rahaa, vaan täydentää sitä, jotta euro soveltuisi digitaaliaikaan. Kaikki EU:n toimielimet, myös Euroopan parlamentti, keskustelevat yhdessä kaikista lisätoimista, jotta voidaan taata avoimuus, turvallisuus ja luottamus.
2: Yhteisestä valuutasta seuraa yhteinen vastuu, ja euro on jatkossakin Euroopan yhdentymishankkeen ytimessä. Se perustuu luottamukseen, yhteistyöhön ja jatkuvaan pyrkimykseen sopeutua muuttuvaan maailmaan. Podcastin toimitti Euroopan parlamentti.
5: Co víte o předsedkyni Evropského parlamentu? Možná víte jen, jak se jmenuje, ale asi tušíte, že je to v Evropské unii velmi důležitá úloha. Pojďme se o tom dovědět více. Vše začíná volbami do Evropského parlamentu. Ty se konají každých 5 let, ale svého předsedu či předsedkyně parlament volí každého 2,5 roku. Tak to ale nebylo vždycky. Až do roku 1979 měli předsedové parlamentu roční nebo dvouleté funkční období. Od roku 1979 se první předseda v daném volebním období parlamentu vybírá v červenci na prvním plenárním zasedání po evropských volbách. Druhé volby předsedy se konají o 2,5 roku později v polovině volebního období parlamentu. Naposledy se takto volilo 16. července 2024, kdy si parlament znovu vybral Robertu Metzlovou na další funkční období do ledna 2027.
6: This will remain the house of every person in Europe.
5: Tento parlament musí i nadále být parlamentem pro všechny v Evropě. Společně musíme tvořit politiku naděje. Náš evropský sen. Musíme zhmotnit slib, kterému důvěřovali naši předkové a který je ještě třeba splnit. Po 2,5 letech si stále přeji, aby lidé k tomuto projektu znovu získali důvěru a nadšeně se na něm podíleli. Aby věřili, že náš společný prostor může být bezpečnější, spravedlivější a rovnější. Že společně jsme silnější a lepší. Že naše Evropa musí být pro všechny.
6: And we are better. A belief that ours is a Europe for all.
5: Jak se ale někdo stane předsedou nebo předsedkyní parlamentu? Kandidáty vybírá jedna z 8 politických skupin parlamentu nebo skupina nejméně 36 europoslanců. Kandidát, který v tajném hlasování získá absolutní většinu hlasů, je jmenován předsedou. Někdy je potřeba, aby proběhlo několik hlasovacích kol. Pokud po 3 kolech z hlasování vítěz nevzejde, Konfrontují se v posledním kole pouze dva poslanci či poslankyně, kteří ve třetím kole získali největší počet hlasů. Vítězem je ten, kdo získá absolutní většinu odevzdaných hlasů a nikoli podle absolutní většiny poslanců. To znamená, že se do celkového počtu nezapočítávají neplatné nebo prázdné volební lístky, ani ty, kde se poslanci zdrželi hlasování. Pro příklad, Roberta Metzolová byla znovu zvolena v prvním kole 562 hlasy z 699 odevzdaných hlasů, přičemž celkem je 720 poslanců. Jedním z jejich prvních úkolů hned od zvolení je předsedat plenárním zasedáním. Předsedkyně totiž zahajuje, přerušuje a ukončuje zasedání. Rozhoduje též o přípustnosti pozměňovacích návrhů, o otázkách položených Radě a Evropské komisi a o souladu parlamentních zpráv s jednacím řádem parlamentu. Udržuje pořádek, uděluje slovo, prohlašuje rozpravy za ukončené, předkládá otázky k hlasování a oznamuje výsledky hlasování. Předsedkyně také odpovídá za dodržování jednacího řádu parlamentu. V této funkci řídí veškeré činnosti parlamentu a zastupuje jej v právních záležitostech. Předsedá také konferenci předsedů politických skupin a předsednictvu Evropského parlamentu, které se skládá zejména ze 14 místopředsedů. Tyto výrazy vám možná nic neříkají. Nemějte ale obavy. Vysvětlujeme je v dalších podcastech naší série z džungle žargonu. Velmi významnou součástí její práce je reprezentace Evropského parlamentu v mezinárodních vztazích i vztazích s ostatními evropskými institucemi. Kvůli tomu pravidelně jezdí na služební cesty po celém světě. Tím to ale nekončí. Předsedkyně též promlouvá při každém zasedání Evropské rady. Vyjadřuje zde názory Evropského parlamentu na témata, která jsou na pořadu jednání, a debatuje s hlavami států a předsedy vlád. Poté, co Evropský parlament odhlasuje rozpočet Evropské unie, předsedkyně ho svým podpisem schvaluje. V rámci postupu spolurozhodování s radou ministrů může předsedat dohodovacímu výboru parlamentu a rady. Spolu s předsedou rady též podepisuje všechny právní předpisy, přijaté právě postupem spolurozhodování. Další z jejich úloh je přijímat žádosti o záštitu. Parlament se tak může připojit k určité věci či kauze a poskytnout jí morální podporu. Záštitu parlament uděluje každoročně jen omezenému počtu akcí a za určitých podmínek. Teď už víte, že se jedná o zásadní pozici v Evropské unii a že sebou nese mnoho povinností. Tento pořad pro vás připravil Evropský parlament. Další podcasty si můžete poslechnout na Europarl Radio, internetovém rádiu Evropského parlamentu.
7: Cunoașteți pe cineva care deține o mică afacere? Dacă da, știți cât de greu este să o administrezi. Întreprinderile mici și mijlocii, cunoscute și sub numele de IMM-uri, reprezintă 99% din numărul total al companiilor din Uniunea Europeană. Micile afaceri ca brutăriile, saloanele de coafură, florăriile și librăriile sunt coloana vertebrală a economiei Uniunii. Ascultați programul Ridicarea ștachetei, o legislație mai bună. În podcastul de astăzi vom afla cum sprijină Uniunea IMM-urile de pe continent. IMM-urile reprezintă 99% din numărul total al companiilor din Uniunea Europeană. Ele asigură locuri de muncă pentru mai mult de 100 de milioane de persoane și contribuie la peste jumătate din produsul nostru intern brut. IMM-urile se confruntă însă adeseori cu o serie de provocări care le pun în pericol supraviețuirea pe piață. Ele concurează cu companii de mari dimensiuni și trebuie să facă față unei birocrații sufocante și să se descurce cu operațiuni internaționale complexe. Aici intervine Uniunea Europeană. Uniunea este conștientă că IMM-urile sunt esențiale pentru ocuparea forței de muncă, pentru inovație și pentru creșterea economică de pe continent. Ea sprijină activ antreprenorii care fac să se învârtă rotițele economiei europene. Să vedem câteva dintre măsurile prin care Uniunea susține concret IMM-urile. Comisia Europeană a lansat în 2020 o nouă strategie pentru IMM-uri care urmărește să facă din Europa cel mai atractiv loc pentru a înființa, a crește și a extinde o mică afacere. Strategia oferă sprijin companiilor, indiferent de vechimea lor și de sectorul de activitate. Sunt ajutate în egală măsură startup-urile inovatoare din domeniul tehnologiei și micile afaceri din sectorul meșteșugurilor tradiționale. Strategia urmărește să elimine obstacolele din calea desfășurării activității, să îmbunătățească integrarea tehnologiilor digitale și să promoveze tranziția către modele de afaceri sustenabile. Ea este pusă în practică prin diverse programe de sprijin. Unul dintre acestea este rețeaua întreprinderilor europene. Dacă sunteți proprietarul unei afaceri, nu sunteți singur. Rețeaua întreprinderilor europene ajută IMM-urile să își valorifice întregul potențial la nivel internațional. Rețeaua este activă în peste 40 de țări din lume și reunește experți din organizațiile membre cu o reputație excelentă în domeniul serviciilor de sprijin pentru întreprinderi. Scopul rețelei este să informeze, să consilieze și să asiste IMM-urile din Uniune în toate etapele dezvoltării afacerii. Rețeaua ajută companiile să acceseze programe și fonduri europene. Ea le consiliază totodată cum să facă tranziția la energie din surse regenerabile și cum să profite de noi oportunități de afaceri. Intrați pe site-ul Rețelei Întreprinderilor Europene pentru a afla mai multe despre domeniile în care aceasta oferă suport. Dacă vă gândiți să lansați o afacere sau dacă ați făcut recent acest lucru, programul Erasmus pentru tineri antreprenori vă poate ajuta să dobândiți experiență și să vă dezvoltați ideile. Puteți avea ocazia să vizitați un IMM din altă țară și să fiți primiți de un antreprenor cu experiență. Este o colaborare din care ambele părți au de câștigat. Atât dumneavoastră cât și gazda dumneavoastră puteți descoperi noi piețe europene, puteți găsi noi parteneri de afaceri și puteți afla despre modalități diferite de a vă conduce compania. De peste 30 de ani, piața unică europeană e piatra de temelie a Uniunii Europene. Datorită ei, cetățenii europeni pot să locuiască, să muncească și să călătorească liber în orice țară a Uniunii. Piața unică oferă avantaje semnificative și pentru companii, deoarece asigură stabilitate juridică, acces pe piață, servicii financiare, oportunități de investiții și finanțare. Ea este practic o rampă de lansare pentru companiile din Uniune. Pandemia de COVID-19 ne-a arătat în ce măsură o piață unică funcțională este crucială pentru reziliența economiei noastre. Pentru a afla mai multe, ascultați podcastul 30 de ani de piață unică europeană, realizări și provocări viitoare, pe site-ul Europarl Radio sau pe Spotify. Pandemia ne-a arătat că piața unică nu este încă dezvoltată complet în anumite sectoare și a scos în evidență aspectele care trebuie îmbunătățite. Drept urmare, programul Uniunii privind piața unică va aloca 1 miliard de euro între 2021 și 2027 pentru a îmbunătăți competitivitatea IMM-urilor și sustenabilitatea în contextul redresării post-COVID-19. În același timp, Uniunea a decis să investească mult mai mult în companiile sale. Se oferă oportunități substanțiale de finanțare prin fondul InvestEU, care stimulează investițiile, inovația și crearea de locuri de muncă în Uniune în perioada 2021-2027. Fondul are o secțiune dedicată IMM-urilor, care asigură o finanțare specifică. La nivel regional, fondurile structurale și fondurile europene de investiții oferă și mai multe oportunități de finanțare. Grija pentru IMM-uri merge mână în mână cu grija pentru locurile de muncă din prezent și din viitor. Contactați Centrul de Informare Europe Direct din apropierea dumneavoastră pentru a afla mai multe despre resursele Uniunii Europene la care puteți avea acces și care vă pot ajuta să vă dezvoltați afacerea. Puteți asculta mai multe podcasturi pe Europarl Radio, postul de radio online al Parlamentului European.
8: Maria Corina Machado en Edmundo González Urrutia winnen dit jaar de Sacharovprijs voor de vrijheid van denken van het Europees Parlement. Maria Corina Machado is de leider van de democratische beweging in Venezuela en Edmundo González Urrutia is de democratisch verkozen president van het land. Samen vertegenwoordigen ze alle Venezolanen, in hun land en daarbuiten, die strijden voor het herstel van de democratie en de vrijheid. Machado won de presidentiële voorverkiezingen in 2023. Ze had dus de kans moeten krijgen om zich voor de democratische oppositie kandidaat te stellen bij de presidentsverkiezingen van 2024. Het Venezolaanse regime besloot echter willekeurig haar te verbieden nog een openbaar ambt te bekleden. Daarna werd González naar voren geschoven als kandidaat voor de oppositie. In de aanloop naar de verkiezingen van juli 2024 werd in het hele land repressief opgetreden. Zo werden kandidaten uitgesloten en vonden er aanhoudingen en mensenrechten schendingen plaats. De huidige president van Venezuela, Nicolás Maduro, eiste de overwinning op na de verkiezingen, maar de uitslag werd betwist door onafhankelijke waarnemers, onder meer van de Verenigde Naties. In een resolutie van september 2024 erkende het Europees Parlement González als de rechtmatige president van Venezuela. In een klimaat van protesten en politieke onderdrukking vreesde Machado voor haar leven en ze besloot onder te duiken. Op 2 september 2024 vaardigde een Venezolaanse rechter een aanhoudingsbevel uit tegen González, wat de internationale gemeenschap veroordeelde. Hij vluchtte naar Spanje, waar hij asiel kreeg. De andere finalisten waren de organisaties Women Wage Peace en Women of the Sun en hun oprichters, die vrede in het Midden-Oosten willen bevorderen, en Gubat Ibadolu, een Azerbeidzjaanse academicus en anticorruptieactivist. In 2023 werd hij gearresteerd nadat hij kritiek had geuit op de olie- en gasindustrie in zijn land en een liefdadigheidsinstelling had opgericht om gestolen overheidsmiddelen terug te geven. De Sacharovprijs voor de vrijheid van denken werd in 1988 in het leven geroepen om personen en organisaties te eren die opkomen voor mensenrechten en fundamentele vrijheden. De prijs is vernoemd naar de Russische fysicus en politieke dissident Andrei Sacharov en het prijzengeld bedraagt 50.000 euro. Deze podcast is beschikbaar in alle 24 officiële EU-talen. Benieuwd naar andere podcasts? Je vindt er nog veel meer op Europarl Radio, de webradio van het Europees Parlement.